ctím zákon a stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies, to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílý a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala

Pavel Novák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer řízený Josefem Vobrubou vydal Suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá velšan Tom Jones. What's new, pussycat?

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, singl s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk vekřový. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

porovnávám. Po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977, a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte, po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
1: Ano, podzim hezký. Podzim.
2: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
1: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: No, já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda skavka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna, a dala chasám nadlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam ano, pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních ano, a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale běžně nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, zornice, barva nejsou. Je stejná.
1: Ne,
0: měníš? Zakřivení víček nebo vrásky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budínová, tam měla taky krásné oči a tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný Jana Brejchová, že jo? To byly oči sami, že?
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Juliu Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
4: Ano, my vás taky.
5: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
3: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
4: Díky.
3: Kdo další tam je?
4: Naschledanou.
3: A dobrý den zároveň.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
4: tak
6: zlepšená.
4: To je prýma. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
3: Ano, děkujeme za to.
6: Ale slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a ta, prostě je to nádhera.
4: Tak
6: takže
4: prýma.
6: Vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
3: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
4: Ano, šťastnou cestu.
3: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si. Vítejte u nás.
4: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
4: Ano, zdravíme.
7: Zdravím vás oba, zdraví. Háček bylo až.
3: Dáte Bčko.
7: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
3: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
8: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
9: První pacient, prosím.
10: Pozdrav pánbu, paní primářko.
9: Pan Petr Plecitý.
10: Prosím.
9: Přání, problémy, potíže.
10: Plno.
9: Plno. Pane Plecity, poslouchám. Počet příznaků.
10: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
9: Příznaky, pane Plecity, prosím, přesně.
10: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko, prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
9: Pane Plecity, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
10: Přestávám pít.
9: Podle pravdy.
10: Přestávám pít. Přesto. Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Přesto potíží přibývá.
9: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
10: Telefon.
9: Pardon. Primářka Pavla Pisklavá. Patriku, pusinko,

0: Poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
1: Bude písat.
0: Pokračujte, prosím. Pokračujte, prosím.
1: Polikám prášky. Prášky. Panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel. Potřebuju poslední pomazání.
0: Poslední pomazání, pane Plecitý. Předčasné. Pane Plecitý, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
1: Perspektivné potíže, paní primářko.
0: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka, pracujte!
1: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to pé,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval na začátku, Jirka je s námi taky zažil, takže ví,
3: ano,
2: že to
3: ano.
2: Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně, v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku.
3: Výborně.
2: Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jakože jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla a říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti zkáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, takový,
4: stroj?
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono teď. A ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to
4: ano,
3: nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánka, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal, ne, moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se holdoval. Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: to je u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšim.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: když už jsme u jídel, tak prosím vás, pochoutkovirok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
2: To určitě, tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No,
2: to vlastně ještě...
1: ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
1: Svítivě, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genzera může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genzera s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak, ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
0: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: já může. Jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka ano. Se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnouben, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotného. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7x. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to bylo slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím, pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal, a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Memoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek utekl. Ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní, objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí podepsat dodatek ke smlouvě. Kladenští strážníci pátrají po původcích černých skládek u popelnic. Bude slunečno a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
2: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
0: Kladenští strážníci stále častěji pokutují obyvatele, kteří nechávají odpad položený u popelnic. V hledání pomáhají i lidé z okolních domů a městský kamerový systém. Za vyhození odpadu mimo kontejnery hrozí lidem pokuta na místě až 10 000 korun. Městská policie Kladno se podle své mluvčí Zuzany Hokrové s takovým jednáním setkává téměř denně.
3: Většinu případů špatně odložených odpadů zjišťují sami hlídky strážníků v terénu, ale také asistenti prevence kriminality. Pokud se jedná o odkládání nevhodného odpadu přímo ke kontejnerům, například pokud se někdo stěhuje nebo vyklízí byt, pak jsou to nejčastěji sami občané, kteří žijí v blízkosti a vadí jim, že pak nemají kam odkládat běžný komunální odpad.
0: Začíná další ročník pražského Signál festivalu, který potrvá do neděle 18. října. V centru metropole a v Dejvicích bude zhruba 17 světelných instalací. Magistrát návštěvníkům doporučuje, aby auty do centra hlavního města večer mezi 19. a 21. hodinou vůbec nejezdili, říká jeho mluvčí Vít Hofman.
4: Pro cestu na festival je nejvhodnější využít městskou hromadnou dopravu, zejména metro. Mezi jednotlivými instalacemi se doporučuje pohyb pěšky. Pro přesuny mezi oběma trasami pak je možné využít MHD. Sport.
0: Fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém kole po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Bohemians čeká další ligový zápas v sobotu 17. října v Brně na hřiště Artisu. Mladou Boleslavští přivítají ve stejný den Teplice.
1: Počasí.
0: Čekáme polojasno až jasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na středočeských silnicích a dálnicích je aktuálně provoz plynulý, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody ani jiná omezení, jen připomínám správné svícení, můžou se vyskytovat mlhy. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A začíná Dobré ráno, Střední Čechy, co nás spolu čeká. Nahlédneme do kalendáře, uslyšíte, že v Rakovníku je v plném proudu festival Popelka a nebudou chybět ani děti. Ráno se podíváme z okna, všechno vypadá docela pokojně, ale po otevření dveří bychom se nejraději vrátili pro další svetr. Jak poznáme, že je venku pod nulou, tak to nám prozradí děti z Kralup nad Vltavou. A z českých písniček si zahrajeme Ilonu Čákovou, Slzu nebo Marii Rotrovou a začneme s Vítězslavem Vávrou a jak svět přichází o básníky. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Máme 11 minut po 5. hodině, posloucháte Dobré ráno střední Čechy a pohled do kalendáře teď má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: Dvě minuty po čtvrté na šesta s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Mrač 2 stupně, Říčany 5 a Třebsko 4, tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Dnešní den bude polojasný až skoro jasný od severozápadu, během dne až oblačný. Ráno čekáme místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí a nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, k tomu bude foukat slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno a rozptylové podmínky tak ty budou nepříznivé až mírně nepříznivé, během dne místy dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Tentokrát bude naším hostem křehká mladá žena. Karolína Urbanová z Nenačovic na Berounsku, která má na ženu poněkud neobvyklý koníček. Sportovní dřevorubectví.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Vím.
1: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 9 minut před 17:30. Když nás venku zebou ruce a z úst stoupá obláček, snadno prohlásíme, že musí mrznout. Viditelný dech se ale může objevit i při teplotě nad nulou a pocit chladu navíc ovlivňuje třeba vítr anebo naše oblečení. Pro zjištění teploty je proto spolehlivější správně umístěný teploměr než studený nos. Jak poznáme, že venku mrzne podle dětí z Kralup nad Vltavou?
2: Když je třeskutý mráz, jak to poznáme a co dělat?
3: Tam je led a musí se skrabat auto.
4: Je tam sníh, musíš doma třeba zatopit. A třeba když tam je led, tak musíš dávat pozor, abys nesklouzl a mohl bys jet do nemocnice.
5: Si musíme vzít zimní oblečení.
6: Můžeme ještě si pustit televizi, vzít si teplý čaj a zajít si pod deku.
7: Jak máme koně, tak je schováme do boxu a dáme jim deku.
8: Psi si taky zalezou do boudy.
9: Mají oblek speciální psi.
10: A nebo můžou psi se spát z domu.

Víte, že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu míň než běžně, může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. V Příbrami spolu chtějí vládnout spojenci, Příbram zdolá šance pro Příbram naše Česko a Příbramáci pro Příbram. Zastupitelstvu mají dohromady 13, 25 křesel, tedy těsnou většinu. Vítězné ANO by tak skončilo v opozici. Ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného parkování. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré určené pro rezidenty. Rozsáhlá rekonstrukce regionálního muzea v Jílovém u Prahy se blíží k závěru. Stavební práce začaly v polovině loňského dubna a vyžádaly si téměř 50 milionů korun. Vše má být hotové do příští středy. Otevření je plánované na 11. listopadu. A dnešní počasí čekáme polojasno až jasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti. Odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na středočeských silnicích a dálnicích je aktuálně provoz plynulý, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, jen počítejte s uzavírkou silnice druhé třídy 339 v Třebetíně na Kutnohorsku kvůli opravě povrchu vozovky. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A i po půl šesté s vámi bude dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Rakovníka.
2: V Rakovníku je totiž v plném proudu už 35. ročník pohádkového divadelního festivalu Popelka. No a co je tam letos nového, tak to všechno řekneme už za chvíli.
3: A teď už Ilona Čáková a když zbývá pár slov, tak krásné ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy, 7 minut před 6:45. V Tylově divadle v Rakovníku a taky v sále místního kulturního centra to žije pohádkami a hudbou. Koná se tam totiž multidruhový divadelní festival pro děti, mládež a rodiny s dětmi Popelka.
1: Dobrý den, milé děti. Dovolte mi, abych vás přivítal na 35. ročníku multidruhového festivalu Popelka.
2: Festival Popelka zahájila představení o čertovi.
3: No tak! Hola hej, cházko pekelná! Florimone! Čemu si?
4: Neslyšel jsem své jméno. Vaše úrozená ohavnosti.
2: A Zlatovláska.
5: Jiříku! Jirko!
3: Jiřinem!
6: Veličenstvo!
5: Mám pěkný hlas.
2: Letos poprvé je na festivalu Popelka k vidění taky představení pro střední školy. Pokračuje režisér Tylova divadla Jiří Suk.
7: Je to vlastně určený tematicky vlastně pro tuto věkovou kategorii. Je to pacient doktora Freuda. Prozrazovat, kdo je ten pacient, nebudu. Vlastně řeší se tam takový ty témata identity a takovýhle věci, co ty děcka opravdu v tomhle věku řeší.
2: Po každém představení čeká děti beseda s tvůrci.
8: Dneska jsme se tady potkali, aby jsme si popovídali o tom, jaký bylo to divadlo. Skvělý. Jaký ještě?
9: Dobrý. Nejlepší. Výtečný.
8: Je to někdo, komu se to vůbec, ale vůbec nelíbilo.
10: Mě jenom ten začátek počeše byl docela strašidelný.
11: Mě zraní byl ten kouř.
12: Tak si dali pusu.
8: To líbání, já jsem to slyšela, tam se ozvalo.
13: To je pláž, jo.
8: No, že je to blá.
2: Na festival Popelka se každoročně sjíždí soubory z celého Česka a školy a školky z Rakovníka a jeho okolí. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: 35. ročník festivalu Popelka v Rakovníku potrvá až do neděle, tedy do 18. října.
14: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 3:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dolní Břežany 4, Kondrac Dub 2 a do třetice Kostelec nad Černými lesy 9. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den bude poměrně slunečný, bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle i s mlhou. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů a bude foukat slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno a rozptylové podmínky, tak ty budou nepříznivé až mírně nepříznivé, odpoledne místy dobré.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 10 minut před 6 hodinou Mandraže a motýly posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už tipy, co se děje zajímavého v našem regionu a kam dneska vyrazit, tak to už všechno ví Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Výstava Není houba jako houba nabízí v Městském muzeu v Čáslavi nevšední pohled do světa hub. Návštěvníci tu uvidí nejen typické lesní druhy, ale poznají taky, že houby hrají důležitou roli v potravinářství, lékařství a v mnoha dalších odvětvích. Výstava je ke shlédnutí do 15. listopadu a během svého trvání ji doplní bohatý doprovodný program. Co se děje s člověkem, když se vydá na 1700 kilometrů dlouhou cestu Aljašskou divočinou, kde teploty klesají až k minus 40 stupňům a každý další krok může být bojem o přežití? Své zkušenosti z jednoho z nejnáročnějších zimních ultramaratonů světa přiblíží vytrvalostní sportovec Jan Venca Franske. Cestovatelská přednáška se koná ve velkém sále knihovny v Poděbradech od 18 hodin. Jak vypadá každodenní život lidí se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením? Přiblíží to interaktivní výstava Lidé od vedle, kterou nově otevřelo Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Děti i dospělí si tu například budou moct vyzkoušet, jaké to je cestovat se zhoršeným sluchem či omezenou pohyblivostí, nebo dokonce plnit různé úkoly a nevidět. Výstava bude přístupná až do 25. února příštího roku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V Česku dál pokračují povolební vyjednávání. V budově bývalé sýpky v Českém Brodě bude depozitář regionálního muzea. Bude slunečno a odpolední teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice je už taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Pokračovat dnes budou taky jednání v Praze a v Brně. Regionální muzeum v Kolíně spolu se Středočeským krajem připravuje projekt na nový depozitář. Ten by měl vzniknout v budově bývalé sýpky v Českém Brodě. Předpokládaná cena stavebních prací je 200 milionů korun, říká ředitel regionálního muzea Vladimír Ryšling.
3: Součástí toho depozitáře by měla být restaurátorská dílna. V horní části toho objektu bude vyhlídka. Ten depozitář bude koncipovaný jako otevřený, takže to nebude jenom nějaký sklad, který bude uzavřený pro veřejnost.
2: Do nového centrálního depozitáře se přesunou sbírky ze 13 různých skladů. Ty muzeu nevyhovují stavem, kapacitou ani dojezdovou vzdáleností. V základní škole pod Žvahovem v pražských Hlubočepech vznikla nová venkovní třída. Žáci ji budou využívat po celý rok. Novou třídu škola potřebovala kvůli kapacitním problémům, popisuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Třídu škola akutně potřebuje jako provizorní řešení pro umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost budovy již nyní šplhá ke 100%. Učebna je modulární, připravena na environmentální i jiné výchovy. Sport.
2: Fotbalisté Sparty budou hrát druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia se pokusí navázat na Letné v souboji s Lillestrømem. Dánský kouč Sparty k norskému soupeři říká.
5: Podle mě je to velmi dobrý ofenzivní tým s dobrými hráči do útoku. Mně je Lillestrøm lepší než v obraně. Viděl jsem, že v defenzivě může být zranitelný, ale k soupeři máme respekt. Je to evropský fotbal a v něm nejsou jednoduché zápasy.
2: Utkání Sparty s Lillestrømem v evropské lize začne na Letné v 18 hodin 45 minut.
1: Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno během dne, od západu přibývání oblačnosti a odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Na dálnici D4 ve směru s Příbrami na Prahu už houstne provoz u Jíloviště. Ještě dnes se pojede u stavby mostu na 9. kilometru v obou směrech jedním pruhem. V Lipské směrem do centra opatrně za sjezdem na letiště. Srazila se tam dvě osobní auta, tvoří se kolona. Počítejte se zdržením asi 10 minut. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se silným provozem v Českobrodské a Vetbelské směrem do Letňany od pondělí omezení u sjezdu na Čakovice. Projíždí se tam pouze jedním pruhem a tvoří se kratší kolona. Zdržení je ale jen do 5 minut. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že kapitán fotbalových Bohemians Aleš Čermák rozhodl po reprezentační přestávce o dvou ligových výhrách Pražanů. Taky koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát dnes po 13. hodině v pořadu Alexa Host? A včera se konal na radnici v Berouně kurz první pomoci pro tamní strážníky. Jakými modelovými situacemi si prošli, uslyšíte v reportáži už za chvíli. A z českých písniček si zahrajeme Petra Nováka, Michala Davida nebo zaspívá Petr Spálený a teď už Richard Miller a Srdce jako kníže Rohan. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Prochází.

0: Vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy 12 minut po 6. V krizových situacích je důležité rychle reagovat a zároveň zachovat klid a právě takovým situacím včera čelili berunští strážníci během kurzu první pomoci. Na figurantech si procvičili situace, ve kterých může jít o život.
1: Prvotně se pokusíme zprůchodnit dýchací cesty, takže zakloňte hlavu, sledujte ten hrudník, jestli se zvedne.
2: Dýchat!
3: Berounští strážníci prošli výcvikem v poskytnutí první pomoci. Proč je takový nácvik krizových situací důležitý, objasňuje strážník Kateřina Průšová.
4: Tak ten důvod je zřejmý, protože to je prostě připravenost strážníků reagovat na takovýhle situace venku, kdy se poměrně často setkáváme s různýma úrazama a zraněníma, na který musíme být schopni reagovat.
3: Všechny modelové situace probíhaly za pomoci profesionálně namaskovaných figurantů. Jedním z nich je i Radovan.
5: Tak já jsem tady v roli figuranta. Kluci měli za úkol reagovat na volání o pomoc, který se mělo ozývat z koupelny a upadl jsem, poranil jsem se na hlavě, poranil jsem si ruku, kde došlo ke zlomenině a oni měli přijít na to, jak mě dostat ven, jak mě ošetřit, jak se o mě postarat do příjezdu záchranné služby.
3: Zásadní roli ale při výcviku zastávají profesionální záchranáři, kteří strážníkům radí, jak se v dané situaci zachovat.
6: Už je to několikátý školení, který s nima tady pořádáme. Nejdřív jsme je v uplynulý době učili nácviky v učebně na různých modelech ve smyslu obvazové techniky, kardiopulmonální resuscitace a tady probíhal několikahodinový právě scénářový výcvik, kdy vlastně každá hlídka si prošla 5 modelovými situacemi. Jedna hlídka řešila napadení 2 osob, střelní zranění, pobodání, tam bylo na místě přítomný. Druhá hlídka mezi tím řešila opilce, z kterého se samozřejmě vyklubalo něco trošku horšího, byla to cévnivostková příhoda a tak dál.
3: Říká profesionální záchranář Kamil Jirásek. Z Berouna Elena Chomátová, Český rozhlas, střední Čechy.
7: Český rozhlas, střední Čechy.

0: 3 minuty po 6:45 a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 2, Nupaky 5,5 a Barochov 1, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešek bude poměrně slunečný, bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle i s mlhami a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 14 až 17 stupni, k tomu povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno a rozptylové podmínky, tak ty budou nepříznivé až mírně nepříznivé, odpoledne místy dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Vegbelské směrem do Letňan je od pondělí omezení u sjezdu na Čakovice, projíždí se tam pouze jedním pruhem a tvoří se kolona od Novopatské, celé to asi na 15 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Hloubětín, fronta pokračuje až do omezení ke sjezdu na Prosek. Lipské směrem do centra opatrně za sjezdem na letiště, srazila se tam dvě osobní auta, tvoří se kolona už z konce D7 ze 4. kilometru. Tam počítejte se zdržením asi 15 minut a na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se silným provozem v Českobrodské. Šťastnou cestou s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Vstáváte ve společnosti Dobrého rána, střední Čechy, 6 minut před 6:30, teď už ranní příděl humoru, připraveni jsou Jiřina Bohdalová, Miloš Kopecký a Vladimír Brabec. Příjemný poslech.
1: Poslyšte, hlavně to musí být neformální a bezprostřední. Šéf si to takhle přeje. Řekl mi, že o svých narozeninách chce naslouchat srdcím spoluzaměstnancům.
2: No jo, hlavně Bartovi.
1: Ale počkej, já jsem si to nevymyslel. Ty se opiješ a stejně nebudeš vědět, co děláš.
3: Jo,
1: minule si začal...
3: No,
1: minule začal... Teď on minule začal svlíkat vrátnýho.
3: Ježišmarja.
2: Svlíkat vrátnýho, no. Stáhnul se mu pásku, no. Tak splíst se může každej, ne? Ale já si myslím, že hele, nějaký ženský by to chtělo.
3: Teda, když dovolíte, kolegové, teda tohle to nemá pro mě úroveň.
1: Ne, prosím vás, lidi, ne. Ne, prosím vás, dost.
3: No,
1: podívejte, ticho, prosím vás, ať se jednou domluvíme. Zaměstnanci se shromáždí před dveřmi šéfovi pracovní 10:00.
3: Ano, no. 10:00. A já myslím, že by všichni měli prospěvovat nějakou písničku.
1: Jakou?
3: To by bylo velmi bezprostředně.
1: No, dobře, ale... Prosím tě, ale jakou? Vy to by museli všichni znát.
3: Ale třeba tu do dětí všichni známe. Už troubějí, na horách
1: je. Vy blázníš.
3: To by šlo.
1: Prosím tě, hele. Šéf by si mohl myslet, že je to provokace.
3: A proč, prosím,
1: no proč? Víš přece, že se... Co, no, že se o něm říká, no,
3: já nic
1: co?
3: Nevím.
1: No, že nenechá na pokoji žádnou sukni. Letos už se u něho vystřídali 4 sekretářky. Ne, lidi, prosím vás, zpívat se nebude.
3: Ne.
1: 10:05 zaklepeme na dveře jeho pracovny.
3: A předtím si říká 10:00.
1: No dobře, no, ale ty mi se tam dokodrcáš, prosím tě. Poslouchej, tak kdo bude první?
3: No, já bych řekla, jestli byste dovolili, já bych řekla nějaká žena. Nejlíp kulturní žena.
2: A Debora, kulturní třeba... ženský vypadají vždycky jako kredens.
3: Co?
2: Když říkám ženská, tak si představuju baletku, no. Já to řeknu na rovinu.
3: By možná stačil ten vrátnej, kolego, ne?
1: Lidi, prosím vás.
2: Nechci ty narážky.
1: Podívejte se. No tak dál by byla kulturní vložka.
3: Ano, tak to jo, tak já bych třeba zarecitovala básničku. Já mám jednu. Duj, větříčku májový, přines nám počasíčko fajnový.
1: No, to je hezký.
3: No, tak co tomu říkáš?
1: Ale je to moc krátký.
3: Krátký? No, tak já bych to mohla recitovat pomaleji. Duj, větvíčku.
1: Ale to nejde. Ne. Žádná kulturní vložka. Nebude.
3: Nebude. Tak co teda bude?
1: Hele, já mám nápad.
3: No.
1: Hele.
3: No, tak konečně.
1: Šéf přednese projev.
2: No, a 2 hodiny jsou zase v čudu. A já mám nápad. Hele, on začne mluvit, on jak stane, začne mluvit, jo? A to si ten projev vyslechnem, že
1: jo?
2: Vyspíme se, schlupnem si při tom. No, tak se ožerem jako štěňata!
1: No jo. Jenomže on chce něco bezprostředního.
2: Ale to on to stejně nepozná, no. Tak mu řeknem, že to je zorganizovaný bezprostředně, no.
4: Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Hnutí STAN v Mladé Boleslavi, které skončilo ve volbách druhé, dokončilo úvodní kolo povolebních jednání se všemi uskupeními zvolenými do zastupitelstva. Ve čtvrtek chce pokračovat v konkrétnějších jednáních. Jak bezpečně jezdit na koloběžkách a neohrožovat své okolí se dnes budou moct dozvědět lidé v Roztokách u Prahy. V 15 hodin odpoledne tam na Tyršově náměstí začne akce Koloběžka není hračka. Zásady bezpečného provozu představí zástupci organizace BESIP, policie i hasičů. V Praze začíná 14. ročník Signál festivalu. Až do neděle si můžou lidé prohlédnout 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města a letos poprvé také v Dejvicích. Letošním tématem jsou sny a vize. Festivalová díla se rozsvítí každý večer v 7 hodin a k vidění budou až do půlnoci. A dnešní počasí čekáme polojasno až jasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D7 z Chomutova ve směru do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Kněževes na 5. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až do Lipské k 50. zdržení asi 40 minut. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 9. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení asi 20 minut a navíc se na konci kolony srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do metropole po D5 se z Plzně se zastavuje zase dem na Loděnici na 7. kilometru, fronta pokračuje až do omezení na konec dálnice na 0. kilometr a na silnici číslo 42 na silnici 3. třídy v obci Líšnice na Praze západ směrem na Prahu skončilo osobní auto mimo komunikaci, na místě asistují řidiči z dalších vozidel, průjezdné je to s opatrností a je tam kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vezmeme vás na fotbal.
0: Kapitán fotbalových Bohemians Aleš Čermák rozhodl po reprezentační přestávce o dvou ligových výhrách Pražanů, nejprve s Baníkem Ostrava a naposledy i včera s Mladou Boleslaví. Přidáme podrobnosti.
3: Pěkné ráno, teď už Petr Novák a povídej.

0: S vámi je dobré ráno střední Čechy, 5 minut před 6:45. Pražští Bohemians se po reprezentační přestávce vrátili na ligovou scénu suverénně. Nejprve porazili o víkendu Baník Ostrava 1-0 a to díky gólu Aleše Čermáka a ve včerejší dohrávce 6. kola pak zdolali Mladou Boleslav 1-0 a opět díky trefě Aleše Čermáka. Do sítě Středočechů se navíc kapitán Bohemians trefil výstavní ránou z přímého volného kopu.
1: Nakonec to bude Aleš Čermák, který pálí a dává gól. Fantastická branka Aleše Čermáka o břevno a Bohemians vedou 1-0.
2: Skvělá, ještě o břevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Tohle mi Tonda říkal, že už to dlouho nikdo netrefil, tak Čermák jedině, no vidíte, je to tady.
3: Připomněl trenér Bohemians Jaroslav Veselý čestného prezidenta klubu, bývalého fotbalistu s výbornou technikou a autora legendárního dloubáčku z finále mistrovství Evropy 1976 Antonína Panenku. Sám Aleš Čermák pak prozradil, že takové zakončení z přímého volného kopu zkoušel den předem.
4: Jo, jsme si kopali na tréninku s Honzou Kovaříkem 3 nebo 4 a všechny jsem kop tak do úrovně kotníku po zemi, takže když jsem si to stavil, jak jsem si říkal, tak prosím tě, hlavně to zvedni, ať to nedopadne jako včera na tréninku, aby se mi nesmál, a naštěstí to dopadlo, takže dobrý.
3: Bohemians měli k dispozici volný kop kvůli tomu, že hostující Jan Zíka nedokázal nad svým vápnem rozehrát, v klíčovém momentu uklouzl a fauloval.
5: Rozhodlo naše zaváhání a odklouznutí a potom kvalita Aleše Čermáka, který fantasticky kopnul standardku.
3: Pochválil mladoboleslavský trenér Aleš Majer zakončení domácího kapitána Čermáka. Zejména ve druhé půli už byla hra hodně rozkouskovaná a diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů.
5: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. A to emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlý v náš neprospěch. Faule Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly tam takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
3: Bohemians doma získali 3 body po druhé za sebou. Znovu, stejně jako proti Baníku, neinkasovali a v tabulce poskočili na 9. místo. Mladoboleslavští zůstávají 4., ale po reprezentační přestávce ještě nevyhráli ani nedali gól. Z pražského dělíčku Kristián Šveda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Brandýs nad Labem, Stará Boleslav 4,5, Netvořice 3 a Semčice 3,5, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek by měl být poměrně slunečný, bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle i s mlhami. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. A rozptylové podmínky, tak ty budou nepříznivé až mírně nepříznivé, odpoledne místy dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Vegbelské směrem na Letňany se sune fronta od Novopatské až ke sjezdu na Čakovice. Tam se omezením projíždí jen jedním pruhem, zdržení asi 15 minut. Plné také Novopatská. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek k Bulovce na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce. Počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 k Europarku. V Lipské směrem do centra se podařilo odklidit následky nehody u padesátníku. Kolona ze 7. kilometru D7 se také začíná dávat do pohybu. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Fronta pokračuje až do omezení na konec dálnice na 0. kilometr. Tam je zdržení asi 20 minut a na D4 na příjezdu do Prahy s Příbrami se před omezením u Jídloviště zastavuje za sjezdem na Řitku na 14. kilometru. Celé to asi na 20 minut. Tak šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy 7 minut před 7 hodinou.
1: Alex a host.
0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
2: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Zrychlení výstavby si od novely stavebního zákona slibuje jen 29% stavebních firem. V Příbrami se 4 uskupení dohodla na společné koalici. Bude slunečno a odpolední teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firem v Česku, ale jenom 29% stavařů. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEC Research mezi šéfy 650 developerských a 133 stavebních společností v srpnu 2026. Podle ředitele CEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
3: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
2: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. Ti nyní spadají pod obce a kraje a podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj bude ochotna přejít pod stát bez problémů, jenom asi třetina z nich, další třetina váhá. To by znamenalo, že od ledna 2028 mohou chybět až zhruba 2000 úředníků. Příbrami spolu chtějí vládnout spojenci Příbram z dola, šance pro Příbram naše Česko a Příbramáci pro Příbram. V 25 členém zastupitelstvu mají dohromady těsnou většinu 13 mandátů. Doteď v Příbrami vládlo ANO z ODS. Novou starostkou se má podle dohody stát Markéta Škodová, lídrině kandidátky hnutí spojenci.
4: V tom memorandu jsme se dohodli na tom, že naše další kroky budou směřovat k formulaci a následně také podpisu koaliční smlouvy a samozřejmě také k sepsání programového prohlášení případné budoucí koalice.
2: Nový protidrogový plán na příští 4 roky schválila Praha 12. V posledních letech se podle radnice zvýšil počet lidí závislých na alkoholu, kratomu, THC a podobných výrobcích. Radnice proto chce posílit terénní sociální práci i preventivní opatření. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové radnice každý rok na program vyčlení víc než 5 milionů korun.
5: Primární prevenci podporujeme dlouhodobě, ale v souvislosti s novými trendy návykových látek vnímáme potřebu zacílit prevenci i na tyto nové produkty, které jsou snadno dostupné dětem nejen druhého, ale i prvního stupně základních škol. Sport.
2: Basketbalisté Slavie prohráli v lize mistrů na palubovce Bilbao 86-97. Podlehli tak i ve druhém utkání ve skupině G. Další duel čeká Slavii za 2 týdny v úterý 27. října v Bosně a Hercegovině proti Igoké. Počasí. Čekáme polojasno až jasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti a odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až k omezení na 9. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na D5 se z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na Pražský okruh. Zdržení je asi na půl hodiny, následně počítejte se silnějším provozem také na okruhu až k Ořechu na 19. kilometr. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 až k Europarku a v Průmyslové směrem na Hloubětín dejte pozor za Europarkem. Havarovalo tam osobní auto, skončilo na travnatém středovém pásu, částečně blokuje levý pruh a tvoří se tam kratší kolona. Šťastnou cestou s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: A pokračujeme v Dobrém ránu, střední Čechy. Uslyšíte, že stovky policistů trénovali zásah proti protestnímu pochodu městem. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize, nebudou chybět ani děti. Ráno se podíváme z okna, všechno vypadá docela pokojně, ale po otevření dveří bychom se nejraději vrátili pro další svetr. Jak poznáme, že je venku pod nulou, tak to nám prozradí děti z Kralup nad Vltavou a České dráhy mají k dispozici poslední 50. vysokorychlostní lokomotivu Vectron. O jaké lokomotivy se konkrétně jedná, už za chvíli vám je představíme. A z českých písniček si zahrajeme Kameloty, Václava Neckáře nebo Luci a na úvod hodiny to bude Michal Tučný a všichni už jsou v Mexiku. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 13 minut po 7, s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Region Express.
0: České dráhy převzaly symbolicky natočně v pražských Vršovicích 50. vysokorychlostní lokomotivu Vectron. Tím byla završena dodávka více systémových strojů s maximální rychlostí 230 km v hodině. Nové Vectrony se budou postupně objevovat na tratích v Česku i v zahraničí.
2: Ano, tyto rychlé Vectrony, řada 384, Vectron na 230 km hodině, tak jezdí z Prahy směrem na Brno a Vídeň, dále do Gracu. Jezdí také z Prahy na Brno, Bratislavu a Budapešť a jezdí také směrem na sever z Prahy, to znamená na Berlín, Hamburg a budou nově v příštím roce jezdit také až do Kodaně.
3: Potvrdil při předávce lokomotivy náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Říká, jestli vysokorychlostní Vectrony budou využívány také pro nákladní vlaky.
2: Tyto rychlé jsou specializované právě na rychlou osobní dopravu na 230 km hodině. Ty standardní Vectrony, řada 193 na rychlost 200 km hodině, ty jsou konstruovány jako univerzální lokomotivy do osobní i do nákladní dopravy.
3: Vysokorychlostní lokomotiva je vybavena nejmodernější technikou. Pokračuje Roman Kokšal, ředitel Siemens Mobility Česká republika.
4: Tak samozřejmě je to lokomotiva, která má na palubě ETCS, to je další technická změna, která je oproti té lokomotivě na 200 km hodině. Co bych ještě o tom zmínil, samozřejmě máme tady schválení pro Dánsko, to znamená, je to ten koridor střední Evropy, ale doplněný ještě o schválení v Dánsku. To je trošku výjimka oproti tomu běžnému a jinak je to velmi, velmi unifikované s původním Vectronem, takže změny samozřejmě jsou na podvozcích, logicky s tou vyšší rychlostí, má tam jiný převod, aby to zvládalo ty vyšší rychlosti, jinak je koncipované řídící systém lokomotivy, to se všechno muselo znova odzkoušet. Takže ono to vypadá samozřejmě na první pohled, že to vypadá stejně jako ten Vectron, který už tady je dlouho, ale ty všechny zkoušky, to se muselo dělat všechno samozřejmě znova.
3: Vectron nabízí prostornou kabinu pro stroj vedoucího a hlavně z jeho pohledu poměrně snadné ovládání.
5: Je to mašinka, která je vyrobená pro víc strojvedoucích, kteří jezdí prostě na českých drahách nebo po české železnici. Je to v podstatě pojízdný počítač na mašinka. Jo, ty ovládače, které tady vidíme, tak jsou v podstatě jenom jakoby ovládací prvky pro řídící počítač, který ovládá potom tu lokomotivu, potom už vlastně jako vevnitř.
3: Doplnil strojvedoucí Jiří Šárf. Součástí dodávky 50 lokomotiv je i 15letá servisní podpora. Z Prahy Pavel Petr, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Pět minut po čtvrté na osm a s vámi dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kralupy nad Vltavou 3, Mrsky 3,5 a Ondřejov Pecný 8. Tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Čtvrtek bude poměrně slunečný den, bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle i s mlhami a nejvyšší teploty dneska vystoupí na 14 až 17 stupňů. Fukat bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno a rozptylové podmínky, tak ty budou nepříznivé až mírně nepříznivé, odpoledne místy dobré. A na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45, budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ve Kbelské se popojíždí od Kolbenovy až do omezení u sjezdu na Čakovice, celé to asi na 15 minut, plná je také Novopatská už od sjezdu na Satalice. Cínovecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Čakovice, fronta pokračuje až do omezení ke sjezdu na Prosek. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11, kolona se sune až na Štěrboholskou spojku za Europark, celé je to asi na 40 minut. V průmyslové směrem na Hloubětín dejte pozor za Europarkem. Havaroval tam osobní auto, skončilo na tramvajovém středovém pásu. Částečně blokuje levý pruh a tvoří se tam kratší kolona. A na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč před Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty.
3: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
2: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě. O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy.

0: Pět minut před půl osmou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Když nás venku zebou ruce a z úst stoupá obláček, snadno prohlásíme, že musí mrznout. Viditelný dech se ale může objevit i při teplotě nad nulou a pocit chladu navíc ovlivňuje třeba vítr nebo naše oblečení. Pro zjištění teploty je proto stále nejspolehlivější správně umístěný teploměr než studený nos. Jak poznáme, že venku mrzne podle dětí z Kralup nad Vltavou?
1: Když je třeskutý mráz, jak to poznáme a co dělat?
2: Tam je led a musí se skrabat auto.
3: Je tam sníh, musíš doma třeba zatopit. A třeba když tam je led, tak musíš dávat pozor, abys nesklouzl a mohl bys jet do nemocnice.
4: Si musíme vzít zimní oblečení.
5: Můžeme ještě si pustit televizi, vzít si teplý čaj a zajít si pod deku.
6: Jak máme koně, tak je schováme do boku a dáme jim deku.
7: Psi si taky zalezou do boudy,
8: mají oblek speciální psi.
9: A nebo můžou psi se spát z domu.
10: Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu míň než běžně. Může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. V Dobříši na Příbramsku, kde v obecních volbách vyhrálo hnutí ANO, před starosty a nezávislými vedou strany jednání o spolupráci na radnici. Ve hře je víc variant. V tomto týdnu asi dohoda o koalici ještě nebude, vyplynulo to z vyjádření zástupců stran. Ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. Rozsáhlá rekonstrukce regionálního muzea v Jílovém u Prahy se blíží k závěru. Stavební práce začaly v polovině loňského dubna a vyžádali si téměř 50 milionů korun. Vše má být hotové do příští středy, otevření je plánované na 11. listopadu. A dnešní počasí čekáme polojasno až jasno během dne od západu, přibývání oblačnosti a odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte zase zde na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, ta se sune až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Celé to na bezmála hodinu pro osobní auta. Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do Kolony, ta se sune až k omezení na 9. kilometr. Zdržení je asi 20 minut. Na silnici 16 u obce Velvary na Kladensku pozor na nehodu, srazila se tam dvě nákladní auta. A na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Černý most. Kolona se sune až na Štěrbolskou spojku za Europark, celé to asi na 40 minut. A ještě jižní spojka směrem na Smíchov, tam se popojíždí od sjezdu na Krč před Barandovský most až do Dobříšské před Mrázovku. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A po půl osmé s vámi dál dobré ráno střední Čechy a vydáme se na Mělnicko.
2: Stovky policistů trénovali zásah proti protestnímu pochodu městem v Neratovicích. Hromadného cvičení se zúčastnily jednotky téměř z celého Česka. Podrobnosti přidáme už za chvíli.
3: Kamelot a Pálava právě teď. Pěkné ráno.

0: Dobré ráno, střední Čechy, s vámi 6 minut před 7:45. Zhruba 300 policistů a 350 figurantů trénovalo v areálu Spolany v Neratovicích na Mělnicku zásah proti demonstrantům. Celorepublikového cvičení se zúčastnily jednotky z téměř celého Česka. Průmyslový areál umožnil dobře simulovat městskou zástavbu.
1: Figuranti hrají při cvičení účastníky dvou protestních pochodů s opačnými názory. Úkolem pořádkových jednotek je držet je od sebe a předejít tak fyzickému útoku.
2: Když se to tak budete moc projít, jo?
3: A to bude kdy?
2: Vydržte chviličku, jo? Otázka několik minut.
1: Mezi stovkami policistů, kteří na cvičení přijeli, byl i velitel pořádkové jednotky Mělník Martin Vážanský.
4: Teď jsem byl tady součástí štábu modelové situace, kterou jsme tady v areálu prováděli. Koordinovali jsme hlídky v otevřeném kanále, měli jsme 12 jednotek na starosti, které jsme koordinovali.
1: Kromě pořádkových jednotek se cvičení zúčastnili i další složky policie, říká metodik pořádkových jednotek z policejního prezídia Radek Konopásek.
5: Jsou to jednotky, které se standardně účastní bezpečnostních opatření daného typu, ať už jsou to členové antikonfliktních týmů, ať je to letecká vlastně skupina formou dronů, kinologická skupina vlastně se služebními psy.
1: Policisté tady podle prvního náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha nenacvičují jen samotný zásah, ale hlavně vzájemnou spolupráci.
6: Ta republiková úroveň má za cíl prověřit secvičenost těchto jednotek, to znamená jednotky víceméně ze všech krajských ředitelství se zde potkají a vzhledem k tomu, že tu a tam máme velká bezpečnostní opatření, tak i se vlastně potom potkávají v reálu, takže my se to chceme procvičit.
1: Podobná hromadná cvičení se konají jednou až dvakrát do roka. Z Neratovic na Mělnicku, Richard Webs, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím ve vysílání meteorologa České televize Pavla Karase. Přeji dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Jaké je teď aktuální počasí v našem regionu?
2: Tak teploty velmi nízko, klesaly většinou na 5 až 1 stupeň Celsia, takže samozřejmě registrujeme i přízemní mrazíky. Na obloze většinou polojasno nebo oblačno a polojasná nebo oblačná obloha vydrží i po celý den. Po ránu se ještě výjimečně můžou objevovat mlhy. No a odpoledne se dočkáme, řekl bych, příjemných, dokonce nadprůměrně vysokých teplot, které se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupni. Vád bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo se bude vyskytovat bez větří.
0: To byl meteorolog České televize Pavel Karas. Já vám děkuji, přeji pěkný den a budu se těšit na slyšenou.
2: Děkuji, přeju krásný den.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, celé to asi na 25 minut. Ucpaný je také příjezd po plzeňské D5 už od 7. kilometru. Ve Kbelské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice, kolona se táhne už od Poděbradské, zdržení je asi na 20 minut. Plná je také Novopatská už od sjezdu na Satalice. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany před Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, celé to asi na 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem z D10, kolona se sune až na Štěrbolovskou spojku za Europark, celé to bezmála na hodinu. A na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony u sjezdu na Krč a ta pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku, tam se zdržíte půl hodiny a ještě spojovací, tam se popojíždí před omezením ve směru na Libeň. Od Jarova je to asi na 20 minut. I tak šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 9 minut před 8 jste stále ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. Teď už Petr Jungmann, který vám nabídne pohled do dnešního kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka ze školy za krajní řešení. V Praze začíná Signal Festival. Bude slunečno a odpolední teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i další odborníky. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
5: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
3: Fotbalisté v Kolíně mají na hřišti v Bankovické ulici nový umělý povrch. Město za něj zaplatilo 23,5 milionu korun. Necelou polovinu byla dotace z Národní sportovní agentury. Hřiště bude otevřené i pro veřejnost, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
6: Teď se musíme ještě domluvit se správou městských sportovišť, která má celý ten areál pod sebou, za jakých podmínek. Takže to ještě chvilku bude trvat, ale není to jenom uzavřený pro Spartu, bude to možný samozřejmě pro školy, pro turnaje různý a tak dále, nebo třeba pro veřejnost, když se tam bude chtít i někdo zakopat.
3: Začíná 14. ročník Signal Festivalu. V Praze nabídne celkem 21 instalací v Dejvicích i v centru města. Jednou z nich bude dílo amerického umělce Jima Campbella.
7: Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
8: Popisuje jednu z instalací v parku generála Lázaro Cárdenase programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda. Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš.
9: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem.
8: Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Bohemians čeká další ligový zápas sobotu 17. října v Brně na hřišti Artisu. Mladou Boleslavští přivítají ve stejný den Teplice.
4: Počasí.
3: Čekáme polojasno až jasno během dne, od západu přibývání oblačnosti, odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D5 z Plzně na příjezdu do Prahy dejte pozor, zase zde na Rudnou na 5. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na okruh k Ořechu na 19. kilometr, celé to asi na 50 minut pro osobní auta. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje na sjezdu z D10, kolona se táhne až na Štěrboholskou spojku za Europark, zdržení je bezmála hodina. D4 mezi kilometrem 43,5 a 44 ve směru Strakonice, tak tam je neprůjezdná pevněná krajnice neboli odstavný pruh, je tam nehoda dvou osobních automobilů nebo osobního automobilu a svodidel, a v ulici Jaselská v obci Kolín, tak tam havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
3: A v dobrém ráno Střední Čechy uslyšíte, že ve Boticích na Benešovsku začaly dělníci stavět nový domov pro seniory. Zajímavosti spojené se sny vám už za chvíli nabídneme v naší rubrice, co v učebnicích nebylo, a nebudou chybět ani tipy pro dnešní den. A z českých písniček to bude Karel Gott, Činasky nebo Dalibor Janda a jako první Věra Martinová Až na vrcholky hor. Tak dobré to dnešní ráno.
4: Dobré ráno Střední Čechy

0: 12 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Víte, proč se nám zdají sny? Odpověď hledal Martin Písařík a nabídne nám ji v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Minuta po čtvrt na devět a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Lány 5, Poděbrady 4 a Příbram 5, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Dnešní den by měl být poměrně slunečný, bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle i s mlhami. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno a rozptylové podmínky, tak ty budou nepříznivé až mírně nepříznivé, odpoledne místy dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, celé to asi na 25 minut. Ucpaný je také příjezd po plzeňské D5 už od 5. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem z D10. Kolona se táhne až na Štěrbolovskou spojku za Europark. Zdržení asi na 40 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od zavřeného sjezdu na Krč až před Mrázovku. Zdržení asi půl hodiny. Ve Strakonické směrem do centra se jde pomalej od křížení s okruhem až k Barandovskému mostu. Ve Chbelské se táhne kolona směrem do Letňan od Poděbradské až do omezení u sjezdu na Čakovice, tak tam naberete asi 20 minut navíc. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, kolona se sune před Libereckou kolem Bulovky až do Nové Povltavské, celé to asi na

0: Za 8 minut bude 8:30 a v dobrém ránu střední Čechy je připraven vás pobavit Jiří Sovák. Příjemný poslech.
1: A já vám tady vyprávím samý takový civilní, legrácky, a vůbec jsme se ještě nedostali na pracoviště, ale nebudu vás tady zatěžovat svými starostmi, spíš něco humorného. Já jsem dost často pracoval se zvířátkama, ale i se zvířatama, jako s bejkem třeba, ne v úvozovkách, skutečným tedy bejkem. Ale řeknu vám po Bohoušovi, to musíte znát, že ten je u nás hlavnější než Rintintin, ta mikrokomedie, že jo, co jsem s Menšikem točil, jak se sadil Menšik se mnou, že se žere víc, než tady tedy, že s ní víc, než nežere Bernardin. Nakonec to provaruju, protože ten Bernardin odmítnul jíst nakonec chleba, že jo. Je komedie, která se dává dost často na Vánoce kolem svátku, anebo když je nějaká cenová úprava, předtím dávají Bohouše. Je mým zvykem, že si vždycky, když mám točit se zvířetem, tak si s tím popovídám. No, věnuju se mu prostě, aby si zvyknul na můj hlas, a potom, když natáčím, že ano, nějakým kolegou, tak už není tak nervózní, prostě, aby ta práce šla od ruky. Tak jsem s Bohoušem taky chtěl navázat kontakt. Já mám rád psy, ale

0: toho boušené, to bylo prase převlečený za Bernardína. A furt z té držky, tedy správně z mordy, sliny. To bylo neuvěřitelné, jak záclony, to jsme záběr museli přerušit, utřít mu tlamu, furt, a přitom pes neubejval. Kde se ten materiál bral, to je uboha. A já se zkoušel, pán Boušku, já jsem ten pán, co ti bude nosit, papáníčko, Božo, podívej se na mě. A pán tak horko Bouši a vzal jsem ho za ucho a on se lekal udělal. A furt mě tady 3/4 kilovou slinu přes prsa. Já tam stál jako diplomat, když si musel přeblíknout košili. Majitel se smál, říkal, vy chcete kamarádi s Bohoušem? No to se vám nemůže pomoct, povést, nesmysl. Víte, na co myslí? Ten myslí furt na žrádlo. Já pomu, tak proč mu nedáte na žrat? To je, to bych dopad. Víte, kolik bys měl, aby měl dost? Ten bys měl denně 12 kilo masa. Pán, ty máš lakomýho pána. Pojď, půjdeme se projít. Myslel jsem si, že v pohybu to zvíře se uvolní nějak a nebude koukat jako blbec furt prostě. Tak jsem ho vedl, říkám, tady je kuchyň, tady je ložnice a on těma očima jako by říkal, tady jsem nežral, tady by se to žralo. No prostě zhnusil jsem, už jsem se přestal o něj zajímat. 3 dny jsme točili, já tam nosil jídlo, že jo. A 4. den ráno stojíme ve dveřích, právě Bohouše dávali na křeslo. To nebylo jako normálně Bohoušku hop, tomu dali Nelsona, 2 ze strany ho vzali a Bohouše, já pám, pojď se váně, Vlaďo, zkusíme, jestli ten blbec vůbec rozezná, kdo mu jídlo nosí a kdo ho sníví. Takhle sedí, hele, ty půjdeš tamhle těma dveřma, já půjdu těma dveřma, až dojdu k němu, tak vejdi ty, jestli vůbec nás nějak rozlíší, jak bude reagovat, jestli má nějaký IQ. A Bohouše seděl takhle. A když jsem vešel, já tak udělal. Kve vyletělo, viděl, že rádlo mi jde a když jsem byl u něj, vešel menšík, tak udělal. Nerado viděl, došlo mu nebyt, jo, sežral bych to sám. No jo, jenomže on ten chleba nemá sníst a on nám ho vždycky zblafnul. Pán, to tady budeme do půlnoci, když vrát, dejte mu celou šišku, ať se zasítí. Tak mu dali celou šišku, on 3x lesknul tlamou, bylo po 6, dali mu ještě 1, to samý. Až jeden genius tam přišel na nápad. Našel tam nějakou starou patku, ještě ukrojil z toho kraj z chleba a namočil ho do benzínu. Jedině tak jsme Bohouše zlomili, jinak jsme to točili na ještě dneska. Děkuju za pozornost, nashledanou.
1: Že kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou? 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. Na programu sněmovny jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Hnutí STAN v Mladé Boleslavi, které skončilo ve volbách druhé, dokončilo úvodní kolo povolebních jednání se všemi uskupeními zvolenými do zastupitelstva. Ve čtvrtek chce pokračovat v konkrétnějších jednáních, zatím není jasné, s kým by mohlo vytvořit koalici. Jak bezpečně jezdit na koloběžkách a neohrožovat své okolí se dnes budou moct dozvědět lidé v Roztokách u Prahy. V 15 hodin odpoledne tam na Tyršově náměstí začne akce Koloběžka není hračka. Zásady bezpečného provozu představí zástupci organizace BESIP, policie i hasičů. Je velký knižní čtvrtek. V podzimním nakladatelském výběru vychází 15 titulů. Mezi nimi třeba Paměti, legendy české anglistiky Martina Hilského nebo Nová dětská kniha od Marie Doležalové. A dnešní počasí čekáme polojasno až jasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D5 z Plzně ve směru do Prahy se zastavuje u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Na 19. kilometr celé to asi na 40 minut. Kolona popojíždí také na okruhu už od 25. kilometru. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, navíc tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Kolona pokračuje až na 9. kilometr do omezení a zdržení asi na 15 minut. A na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem z D10. Kolona se táhne až na Štěrboholskou spojku za Europark, zdržení asi 40 minut. Ucpaný je také příjezd po Hradecké D11. Tam navíc u nájezdu na okruh řeší nehodu osobního auta s motorkou. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po půl deváté pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se na Benešovsko.
0: Přes 100 lůžek pro pacienty, ordinace lékařů a 70 pracovních míst. To přinese ve Voticích na Benešovsku nový domov pro seniory. Dělníci už ho začali stavět a my přidáme podrobnosti.
2: A teď už Karel Gota pokaždé, tak pěkné ráno.

0: Marta Kubišová, s nebývalou ochotou společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. V průměru 200 dní čekají zájemci ve středních Čechách na uvolnění místa v domovech pro seniory. Situace by se mohla zlepšit po dokončení nového zařízení, které začaly stavět dělníci ve Voticích na Benešovsku. Bude v něm 113 lůžek, ordinace lékařů i pobytové a odlehčovací služby. Nový domov pro seniory má být hotový na konci příštího roku.
1: Na zahájení stavby přišel také místní občan Jan Písařík, který mi prozradil, že už mu bude 92 let.
2: Těším se, že to brzy bude hotový. Ve Voticích celkem není dost těch služeb. Když by se to povedlo a dožiju se toho, tak to rád využiju.
3: Moje jméno je Filip Soukup a jsem tady autorem jako architektonický koncepce té věci. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, obsahuje 113 lůžek pacientů. Další věc je, že je strašně důležitý navštěvovat ty pacienty. Tak vzniká taková kavárna okolo té jídelny a ta terasa, kam si můžete prostě vzít babičku, sednout si s ní, nějak se s ní společně najíst nebo něco takového. Takže spousta věcí je tady.
1: To místo je skutečně na okraji města obklopené přírodou, tak bude tady i nějaký prostor okolo těch budov, kde bude nějaké posazení, nějaké rostliny, stromy, květiny?
3: Jo. To je zase, existuje spousta takových jako cvičítek a věcí, které se dávají do zahrady. Pak tam vznikne takový zahradní pavilon, kde se třeba dá udělat nějaký hudební posezení. Vznikají třeba věci typu, že se udělají i pro vozíčkáře vlastně zvýšené záhony. Takže jo, spousta věcí.
1: Zdeněk Fiala, zástupce investora. Vy už máte síť podobných zařízení napříč republikou. Je velká poptávka?
4: Poptávka je obrovská. Teďka byla aktuálně udělaná studie. Během 15 let přibyde z 220 tisíc seniorů nad 85 let. To vystoupá až na 450 tisíc. A ty pobytové kapacity určitě budou výrazně potřeba.
1: Domov seniorů roste díky podpoře města, které pomohlo zajistit potřebné pozemky. Ceny za služby v něm budou podobné jako v krajských zařízeních. Budování soukromých domovů seniorů Středočeský kraj vítá. Podle něj přispívají k dostupnosti péče. Z Votic Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: 9:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Semčice 3,5, Vlašim 2,5, Dolní Bousov 2,5, tolik máte právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnes bude dle meteorologů poměrně slunečný den, bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle i s mlhami. Nejvyšší teploty dneska naměříte mezi 14 až 17 stupni. Foukat bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo klidno a rozptylové podmínky tak ty budou nepříznivé až mírně nepříznivé, odpoledne místy dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na D1 opatrně, zase jezdem na Karlovy Vary, na 25. kilometru se dojíždí do Klony, ta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona už u východní části okruhu od Novopatské. Zdržení asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se sune přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Celé to asi na půl hodiny. Ucpaná je také Strakonická a to už od křížení s okruhem. Ve Kbelské směrem do Letňan se sune fronta od Poděbradské až do omezení k zavřenému sjezdu na Čakovice. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení 20 minut. V Liberecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Prosek, kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení taky 20 minut. Ve spojovací směrem na Libeň brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona z Českobrodské je na půl hodiny a před ohradou počítejte s kolonami v Hartigově a také v Jana Želivského. I tak šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vaby Daněk a Radůza, Lochlomon, 10 minut před 9 hodinou. Dobré ráno, střední Čech je u konce, loučí se Petra Procházková a na vás už se těší Iveta Chlumská. Přeji krásný dnešní den a budu se těšit zase zítra v dobrém ránu střední Čechy. A teď už Denisa Hrgeslova a tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Výstava Není houba jako houba nabízí v Městském muzeu v Čáslavi nevšední pohled do světa hub. Návštěvníci tu uvidí nejen typické lesní druhy, ale poznají taky, že houby hrají důležitou roli v potravinářství, lékařství a v mnoha dalších odvětvích. Výstava je ke shlédnutí do 15. listopadu a během svého trvání ji doplní bohatý doprovodný program. Co se děje s člověkem, když se vydá na 1700 kilometrů dlouhou cestu aljašskou divočinou, kde teploty klesají až k minus 40 stupňům a každý další krok může být bojem o přežití? Své zkušenosti z jednoho z nejnáročnějších zimních ultramaratonů světa přiblíží vytrvalostní sportovec Jan Venca Franske. Cestovatelská přednáška se koná ve velkém sále knihovny v Poděbradech od 18 hodin. Jak vypadá každodenní život lidí se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením? Přiblíží to interaktivní výstava Lidé od vedle, kterou nově otevřelo Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Děti i dospělí si tu například budou moct vyzkoušet, jaké to je cestovat se zhoršeným sluchem či omezenou pohyblivostí, nebo dokonce plnit různé úkoly a nevidět. Výstava bude přístupná až do 25. února příštího roku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hrgeslová.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vinaři dokončují letošní svatomartinské víno, kvůli suchu ho bude méně. V Příbrami se 4 uskupení dohodla na společné koalici. Bude slunečno a odpolední teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odevzdat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
3: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolína Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
4: Letos je toho tak o 30% míň.
3: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
5: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína. Takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
3: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Příbrami spolu chtějí vládnout spojenci Příbram z dola, šance pro Příbram naše Česko a Příbramáci pro Příbram. V 25 členem zastupitelstvu mají dohromady těsnou většinu 13 mandátů. Doteď v Příbrami vládlo ANO s ODS. Novou starostkou se má podle dohody stát Markéta Škodová, lídrně kandidátky hnutí spojenci.
6: V tom memorandu jsme se dohodli na tom, že naše další kroky budou směřovat k formulaci a následně také podpisu koaliční smlouvy a samozřejmě také k sepsání programového prohlášení případné budoucí koalice.
2: Před 120 lety lidé v Sedlčanech poprvé slavili Den stromů. Výročí připomíná série akcí. Dnes od 19 hodin bude tamní kino promítat francouzský dokument Srdce dubu. Hlavní oslavy budou v neděli od 14 hodin u Sokolovny. Mimo jiné bude představená nová naučná stezka po zajímavých stromech města. Víc organizátorka oslav Iveta Pokorná ze sdružení Sedlčansko udržitelně.
7: Půjdete na informační centrum v Sedlčanech, tam dostanete mapku a ty stromy v tom fózovkách terénu sedlčanském budou označeny keramickými srdíčky a přes QR kód si budete moct ještě vlastně dočíst nějaké další informace na webu. A samozřejmě plánujeme potom pevné označení té stezky. Sport.
2: Fotbalisté Sparty budou hrát druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia se pokusí navázat na Letné v souboji s Lillestrémem. Utkání Sparty s Lillestrémem v Evropské lize začne na Letné v 18 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti. Odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na Pražský okruh. Na 19. kilometr a zdržíte se tam asi 40 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona už u východní části okruhu od Novopatské. Zdržení je tam asi na půl hodiny, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
9: Krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne.
9: Jsme rádi, že i ve čtvrtek 15. října jste na našich vlnách. Tak věřím, že máte dobrou náladu, že jste v pohodě, usměvaví, dobře naladění a my vás ještě víc naladíme příjemnou muzikou. Pokáč, Pavel Roth, Brian Adams, Iveta Bartošová a další zapějí. To jen na úvod této hodiny. A píše už od 5 let, ve 20 letech vydala svou první knihu. Lucie Koutná s Vlašemi v nedávné době představila básnickou sbírku Spověď a pozor, prý už chystá další příběh. Ovšem ten její uslyšíte za chvíli.

0: Brian Adams nám dospíval 16,5 minuty po 9. hodině. Ještě jednou krásný čtvrteční den vám přejeme. Láska, škola a vztahy v rodině jsou témata, která se propisují do básnické sbírky Spověď. Její autorkou je 20-letá Lucie Koutová z Vlašimi. Za mladou básnířkou, studentkou žurnalistiky, se vydala naše reportérka Elena Chomátová.
1: Hlas tak hrubý, srdce žádné, květina, co brzy zvadne, křehké prsty rozklepané, věz, že na tě nedosáhne. Čím prošla si ta bledá tvář, z níž vymizela všechna zář.
2: Čte ve své knize Spověď 20-letá Lucie Koutová, která se psaní věnuje už od svých 5 let.
1: Já jsem začala vlastně první řadě číst samozřejmě už jako malá, k čemuž mě ta přived děda hlavně, ten byl vždycky mě podporoval v literatuře a o chvíli díl jsem se pak naučila vlastně i psát a bavilo mě ty slova tak jako stvárňovat. A vím, že moje první nějaký literární výstup byla básnička právě. Byla to básnička, která byla strašně jednoduchá, byla o tom, jak jsme se ségrou venku a jak hrajeme koulovačku. Básničku mám do dneška samozřejmě doma schovanou.
2: Většinu svých básniček napsala Lucie v 18 letech. Zachycuje v nich pocity a prožitky, se kterými se mladí lidé v tomto věku setkávají.
1: Ta knížka nebo ta sbírka bych neřekla, že je vyloženě o jednom tématu. Řekla bych, že tam tak nějak zachycuje nějaké moje vzpomínky, myšlenky, zážitky.

0: Já bych všeobecně určitě doporučila nějakou formou to ze sebe dostat, ty pocity. Chápu, že ne každý je literárně nadaný, nebo že ho to i baví. Vím, že spoustu lidí mi řekne, že by nevydrželi takhle dlouho sedět u počítače, nebo já teda většinu píšu na papír propiskou, takže i u toho papíru. Vím, že spoustu lidí maluje, spoustu lidí to dává ze sebe formou sportu, takže ať už jakýmkoliv způsobem, tak bych jim určitě doporučila to, aby to ze sebe dostali, aby to v sobě nedrželi, protože to je vlastně to nejdůležitější na tom všem, aby si našli něco, čím to vlastně tak jako ze sebe vypustí a uleví si.
1: Říká Lucie Koutová, která už teď pracuje na vydání své další knihy. Elena Chomátová, Český rozhlas, Střední Čechy.
2: A příspěvek Lucie Koutové také najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
2: Malí podnikatelé a živnostníci by měli být víc chráněni proti pádu do dluhové pasti. Ministerstvo financí navrhuje změnu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí. Návrh by ale paradoxně mohl zhoršit situaci běžným zákazníkům. Podrobnosti přidáme za chvíli.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla želva na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Co dál nás čeká? Informace o tom, že živnostníci v Česku by se mohli dočkat větší ochrany při jednání s věřiteli. Ministerstvo financí totiž připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby se drobní podnikatelé kvůli nepříjemným sankcím za nesplácení úvěru dostávali do neřešitelných dluhů.
1: V Česku jsou zhruba 2 miliony osob samostatně výdělečně činných. Novinka by mohla reálně pomoct až desítkám tisíc z nich. Část z nich tvoří živnostníci, kteří skutečně podnikají a zadluží se třeba proto, aby koupili nějaký drahý stroj. V řadě případů se ale podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni jedná o lidi, kteří se živnostníky stávají jenom proto, aby dostali úvěr.
2: Často je tento instrument využívaný nebo zneužívaný pro obcházení ochrany spotřebitelů, protože řada lidí má živnostenský list třeba kvůli tomu, aby mohli pracovat. Někdy jsou k tomu nuceni, někdy to nejsou ani faktický podnikatelé a pak vlastně stačí tomu věřiteli, když uvede do smlouvy to IČO, najednou tam ta ochrana spotřebitelského úvěru padá.
1: Hlavní změnu proti současnému stavu popisuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
1: Ilustruje to na příkladu podnikatelského úvěru, u kterého zbývá zaplatit 100 000 korun z jistiny a dalších 50 000 na úrocích. Dnes mohl věřitel okamžitě zesplatnit celých 150 000 korun. Nově by mohl i hned požadovat jenom jistinu 100 000. Krušinová ale dodává, že živnostníci nikdy nebudou chráněni úplně stejně jako běžní spotřebitelé.
3: Pokud někdo člověku nabízí půjčku na soukromé výdaje pod podmínkou, že si založí živnost, měl by zpozornět. Na rizika takových praktik upozorňuje i Česká národní banka.
1: Podle Jiřího Hauptmana, člena představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, jsou to změny k lepšímu.
4: Postihují právě ty poskytovatele, jejichž obchodní model je založen na nesplácení úvěrů a následném účtování skrytých či naprosto nepřiměřených vysokých sankcí.
1: A to se podle Hauptmana, členu asociace, netýká. Lepší zacházení s živnostníky vítá i šéf Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. Zároveň ale poukazuje na možný problém.
5: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se řekněme nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
1: Na ještě větší možnou potíž upozorňují neziskové organizace. Daniel Hůle z Člověka v tísni říká.
2: Ochrana bude rámcově daná občanským zákoníkem a ten bude odkazovat na nařízení vlády, kde budou stanovovány konkrétní parametry té ochrany.
1: A to by mohl být problém, protože nařízení vlády nemá takovou váhu jako zákon, takže ho vláda může celkem snadno změnit. Neziskové organizace proto chtějí toto ustanovení ještě upravit. S účinností novinky se počítá až od 1. ledna 2028. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už za chvíli vás pozveme do divadla Na Fidlovačce v Praze, ta totiž právě dnes uvede v premiéře nový muzikál Dáma na kolejích. Na koho se v představení můžete těšit, prozradíme už za pár minut.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát bude naším hostem křehká mladá žena. Karolína Urbanová z Nenačovic na Berounsku, která má na ženu poněkud neobvyklý koníček. Sportovní dřevorubectví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Eva Farná a Boží Mlejny Melou a my se teď podíváme do Pražského divadla Na Fidlovačce. Dnes totiž uvede v premiéře novou hudební inscenaci Dáma na kolejích. Příběh ženy, která se rozhodne vzít život do vlastních rukou, nabídne humor, hudbu i téma, a které je aktuální stále i dnes. Jak moc se známý příběh proměnil v novém divadelním zpracování, tak to se dozvíte v následující reportáži.
1: Jsme hledali pro nás silný téma, nebo to, o čem bychom to mohli vyprávět dneska. Došli jsme k tomu, že prostě je třeba, nebo je možnost vyprávět o tom, jak prostě člověk ztratí v životě něco podstatného, něco, co si myslí, že má jistý.
2: Popisuje režisér muzikálu Lukáš Pečenka.
1: Ten proces pro nás byl nejzajímavějším tématem toho vyrovnání se s nějakou ztrátou nebo s nějakou změnou velkou životní, tak to nám přišlo zajímavý a myslím si, že je to i něco, co se může dotknout toho diváka.
2: Ve filmové předloze stvárnila hlavní roli Jiřina Bohdalová. Na scéně Divadla Na Fidlovačce se ve stejné roli objeví Vendula Příhodová.
3: Pro mě je to vlastně hrozně jednoduchý, protože já se do toho porovnávání vůbec nemůžu pouštět, to je neporovnatelné. A paní Jiřina bude vždycky dáma na kolejích, já si to teďka takhle půjčím. A říkám si, že to není taková svatokrádež, protože je to divadlo.
2: Hudební inscenace nabídne původní filmové melodie, přibyde ale i několik nových autorských skladeb, které složil Petr Malásek. Právě jeho s původním filmem pojí rodinné vazby.
4: Tyhle filmové muzikály tvořilo trio. Byl to můj táta Jiří Malásek, Jiří Bažant, to je jeho takový věčný nebo celoživotní souputník, a ještě Vlastimil Hála. Tím, že já jsem v tom vyrůstal a tvořilo to jakoby součást mýho dětství a mých hudebních genů. Ještě notabene, když potom se stalo to, že ty libretista a textař Vratislav Blažek odešel do zahraničí, tak pak se dostalo jako zakázaným. Takže tyhle všechny filmy Starci na chmelu, Dáma na kolejích se staly trezorovými, takže ještě to mělo pel takový zakázanosti. Takže o to bylo pro mě zajímavější v tom dospívání. Já se vlastně vracím do dětství, vrací se mi ty pocity, se kterýma jsem to poslouchal tenkrát.
2: V dalších rolích se objeví třeba herec Ivan Lupták, Lukáš Rous nebo Milan Peroutka. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, Střední Čechy.
0: Za 10 minut už bude 10, to jen pro představu, pokud někam spěcháte, tak abyste věděli. No a my vám nabídneme samozřejmě úderem 10. další zprávy s Tamarou Kocourkovou, abychom byli v obraze. A pak se dozvíte, že stovky policistů trénovali zásah proti protestnímu pochodu městem. Ovšem hromadného cvičení se zúčastnily jednotky téměř celého Česka a my vám přidáme podrobnosti. Tak si na ně určitě počkejte a mějte krásný den.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. Kladenští strážníci pátrají po původcích černých schládek u popelnic. Bude slunečno a odpolední teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů nyní spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
3: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
2: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřeba minimálně 4000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadu ministerstva přejde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Kladenští strážníci stále častěji pokutují obyvatele, kteří nechávají odpad položený u popelnic. V hlednání jim pomáhají i lidé z okolních domů a městský kamerový systém. Za vyhození odpadu mimo kontejnery hrozí lidem pokuta na místě až 10 000 korun. Městská policie Kladno se podle své mluvčí Zuzany Hokrové s takovým jednáním setkává téměř denně.
4: Většinu případů špatně odložených odpadů zjišťují sami hlídky strážníků v terénu, ale také asistenti prevence kriminality. Pokud se jedná o odkládání nevhodného odpadu přímo ke kontejnerům, například pokud se někdo stěhuje nebo vyklízí byt, pak jsou to nejčastěji sami občané, kteří žijí v blízkosti a vadí jim, že pak nemají kam odkládat běžný komunální odpad.
2: Praha 10 pořídila do svých mateřských a základních škol přes 200 bezpečnostních kamer. Chce předcházet krizovým situacím a lépe chránit školní areály i jejich okolí. Kamery mají zajistit, aby se tam děti, zaměstnanci i návštěvníci cítili bezpečněji a aby školy měly nástroj pro objasňování případných incidentů, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
5: V 21 mateřských a dvou základních školách bylo instalováno a zprovozněno celkem 217 kamer. Důraz byl kladen nejen na bezpečnost, ale také na ochranu soukromí dětí, zaměstnanců i veřejnosti. Sport.
2: Fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Bohemians čeká další ligový zápas v sobotu 17. října v Brně na hřišti Artisu. Mladou Boleslavští přivítají ve stejný den Teplice.
1: Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, během dne od západu oblačnosti přibude, odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D7 z Chomutova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Středokluky. Na 5. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 3. kilometr. Tam zasahují unehody a projíždí se pouze jedním pruhem. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy dejte pozor u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony a je to asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
6: A jsme rádi, že vy jste na našich vlnách. Hezký den všem.
1: Středočeské dopoledne.
6: Taková umělá inteligence umí pomáhat, ale i škodit. Podrobnosti se dozvíte v této hodině. A dozvíte se i to, že stovky policistů trénovali zásah proti protestnímu pochodu městem. Hromadného cvičení se zúčastnily jednotky téměř z celého Česka. Podrobnosti přidáme za chvíli. A příjemnou muziku kapelu Krištof, Jarek Nohavice zaspívají také Keks, Petr Novák a další.

0: Dona Summer nám dospívala na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy ve 10:45 a my si teď povíme, že zhruba 300 policistů a 350 figurantů trénovalo v areálu Spolany v Neratovicích na Mělnicku zásah proti demonstrantům. Celorepublikového cvičení se zúčastnily jednotky z téměř celého Česka. Průmyslový areál umožnil dobře simulovat městskou zástavbu.
1: Figuranti hrají při cvičení účastníky dvou protestních pochodů s opačnými názory. Úkolem pořádkových jednotek je držet je od sebe a předejít tak fyzickému útoku.
2: Když se to, tak budete moc projít, jo?
3: A to bude kdy?
2: Vydržte chviličku, jo? Otázka několik minut.
1: Mezi stovkami policistů, kteří na cvičení přijeli, byl i velitel pořádkové jednotky Mělník Martin Vážanský.
4: Teď jsem byl tady součástí štábu modelové situace, kterou jsme tady v areálu prováděli. Koordinovali jsme hlídky v otevřeném kanále, měli jsme 12 jednotek na starosti, který jsme koordinovali, aby jsme zajistili řádný průchod po trasách. Vodu, který tady probíhal. Si tady vyzkoušíme lidi, kteří jsme většinou v přímém výkonu tady jako bojovníci. Teď jsme si to poprvé vyzkoušeli ve štábním vozidle, takže to pro nás jako je úplně něco novýho.
5: Potřebuje to nějaké pevné nervy.
4: Chce to prostě nějakou trpělivost a vždycky tam je o to velitel družstva, který prostě koordinuje ty svý bojovníky, aby právě nedošlo k nějakému excesu. Takže rozhodně to náročný je a policisté to dobře vždycky zvládají.
1: Kromě pořádkových jednotek se cvičení zúčastnili i další složky policie. Říká metodik pořádkových jednotek z policejního prezídia Radek Konopásek.
6: Jsou to jednotky, které se standardně účastní bezpečnostních opatření daného typu, ať už jsou to členové antikonfliktních týmů, ať je to letecká vlastně skupina formou dronů, kinologická skupina vlastně se služebními psy.
5: Členové antikonfliktních týmů mají jenom žluté vesty, ale ta jejich role je taky důležitá, je to tak?
6: Je to nedílná součást vlastně činností pořádkových jednotek. Pořádkové jednotky se samozřejmě snaží s těma skupinama komunikovat nejdříve. Není naším prvotním cílem provádět zákrok, ale snažíme se rozumně domluvit. Když vlastně činnost členů antikonfliktních týmů je neúčinná nebo nepodaří se jim vlastně navázat kontakt s těma nesvářenýma skupinama, tak pak přicházíme na řadu my.
1: A dodává, že průmyslový areál, ve kterém policisté trénují, dobře simuluje městskou zástavbu.
6: Využíváme zejména nevyužívanou část vlastně areálu Spolana Neratovice, která je vlastně svým uskupením budov a ulic vhodná pro naší vlastně simulaci městské zástavby. A využíváme ji vlastně v plné míře, tak jak nám to situace dovoluje.
1: Policisté tady podle prvního náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha nenacvičují jen samotný zásah, ale hlavně vzájemnou spolupráci.
7: Ta republiková úroveň má za cíl prověřit secvičenost těchto jednotek, to znamená jednotky víceméně ze všech krajských ředitelství se zde potkají a vzhledem k tomu, že tu a tam máme velká bezpečnostní opatření, tak i se vlastně potom potkávají v reálu, takže my se to chceme procvičit a zároveň každý rok zvolíme nějaké aktuální téma, ať už to byly zákroky v rámci fotbalových stadionů, hokejových stadionů, zákroky na železnici.
1: Podobná hromadná cvičení se konají jednou až dvakrát do roka. Z Neratovic na Mělnicku, Richard Webs, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Umělá inteligence umí pomáhat, ale i škodit. Když se s ní třeba radíme o zdraví, tak nám může tvrdit úplné nesmysly. Jak tedy nenaletět, tak to si povíme v naší rubrice už za chvíli. Teď křídla z

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme něco o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Obyčejná slůvka, Lenka Filipová a Jindra Malík, za chvíli třeba Michal Tučný, co by prodavač, no a pak ABBA a my se podíváme i do kalendáře a zjistíme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum. Hezký den.

0: Vyjďte všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno my poradíme, posloužíme.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Naším hostem bude Michael Kluch, frontman revivalové kapely Queenie. A nás bude mimo jiné zajímat, jestli se Freddiemu Mercurymu podobá i jinak, než jen vzezřením a hlasem. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Stále vám přejeme hezké dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Zítra a pozítří, tedy v pátek 16. října, v sobotu 17. října, se bude konat druhé kolo senátních voleb. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj podstoupili? Poslechněte si jejich názory v posledních dvou senátních duelech, které pro vás budeme vysílat dnes po 17. hodině na našich vlnách. Nenechte si to ujít a já se teď za vás dívám do kalendáře. 15. říjnový den ozdobilo jméno Tereza. Je to poetické jméno, které své nositelce dává do vínku i neobyčejné charisma. Tereza může být pro své okolí doslova záštitou a ochránkyní. Tak Terezi, Teresky, Terky přejeme všechno nejlepší. Zpěvák lidových písní Joška Šmukař, herečka Linda Rybová a taky bavič a imitátor Petr Jablonský slaví den narozeninový. A další události připomíná Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Teresky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Historie novodobého baletu se začala psát před 445 lety v městském Bourbonském paláci v pařížském Louvru. Královnin komický balet tehdy v roce 1581 poprvé zatančil královi Jindřichovi III. A jeho manželce královně Luize Lotrinské. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Vyplatilo se. Česká filharmonie je jedním z nejuznávanějších orchestrů. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. O 4 roky později kvůli redukci krajů se stala pobočkou Ostravského rozhlasu, ale v roce 1994 se rozhlas do hanácké metropole vrátil. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Pícha jugoslávského automobilového průmyslu postavená podle Fiatu 128, Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 11 minut, jak se říká, bude tlouci 11. Uslyšíte další zprávy s Tamarou Kocourkovou a takový český ráj je možné vidět pěkně zblízka, ale taky z výšky. A kam máte vyrazit, abyste viděli pěkně z výšky, tak to vám povíme po 11. Zůstaňte v naší společnosti a hezký den všem.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši Furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: STAN pokračuje ve vyjednávání v Praze s koalicí Spolu. V budově bývalé sýpky v Českém Brodě bude depozitář regionálního muzea. Bude polojasno a odpolední teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. V Praze dnes pokračuje povolební vyjednávání. Zástupci vítězného hnutí STAN budou dopoledne pokračovat v jednání s týmem Koalice Spolu pro Prahu. Naposledy se sešli v pondělí. Hnutí STAN podle svého lídra Petra Hlaváčka jedná i s dalšími stranami.
3: Já jsem slíbil v koalici v listopadu, takže já si uvědomuji, že se to jeví jako dlouhý, ale tý práce hodně. My jednáme primárně se Spolu a potom s Prahou sobě a Piráty a vidíme možnost vlastně poměrně jako silný koalice.
2: Regionální muzeum v Kolíně spolu se Středočeským krajem připravuje projekt na nový depozitář. Ten by měl vzniknout v budově bývalé sýpky v Českém Brodě. Předpokládaná cena stavebních prací je 200 milionů korun, říká ředitel regionálního muzea Vladimír Ryšling.
4: Součástí toho depozitáře by měla být restaurátorská dílna. V horní části toho objektu bude vyhlídka. Ten depozitář bude koncipovaný jako otevřený, takže to nebude jenom nějaký sklad, který bude uzavřený pro veřejnost.
2: Do nového centrálního depozitáře se přesunou sbírky ze 13 různých skladů. Ty muzeu nevyhovují stavem, kapacitou ani dojezdovou vzdáleností. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
5: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň.
6: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
7: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
6: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
8: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
6: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisti Sparty a Plzně odehrají své druhé zápasy v hlavní fázi Evropské ligy. Pražané doma nastoupí proti norskému Lillestrému. Utkání na Letné začne v 18 hodin 45 minut. Západu Čechy čeká duel na trávníku Ferencvároše Budapešť s výkopem ve 21 hodin.
1: Počasí.
2: Čekáme polojasno během dne od západu. Přibývání oblačnosti odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni. O víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku podle meteorologů zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů. V noci se mohou objevit přízemní mrazíky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Počítejte také se silnějším provozem až k Ořechu na 19. kilometr. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dál posloucháte Středočeské dopoledne a s vámi je stále Iveta Chlumská.
9: A stále vám rádi děláme společnost. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
2: I v této hodině budete ve společnosti příjemné muziky Anna K., taky Peče Boys, Miky Žbirka, Václav Neckář a další. V Českému Brodu na Kolínsku se od rána sjíždějí davy lidí. Proč? To se dozvíte, když zůstanete s námi. A Český ráj můžete vidět pěkně zblízka, ale taky z výšky. No a to pouze za předpokladu, když se vydáte na rozhlednu Čížovka k Suhrovickým rybníkům. Stejně jako naše redaktorka Jolana Nováková, která nás tam už za chvíli vezme na výlet.

0: Kapela Pet Shop Boys dospívala, dohrála 15 minut po 11. Krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Vydejte se s námi teď na Mladoboleslavsko a prohlédněte si zdejší krajinu pěkně z výšky. Jedním z míst, odkud se vám otevře krásný výhled, je od roku 2017 rozhledna Čížovka. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak a jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné, možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné, ale rybníky nejsou ke koupání, vidíte, Lucie?
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci, můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami. Z výletu zdraví Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A rozhlednu Čížovku můžete navštívit ještě do konce října, a to o víkendech od 9 do 5 odpoledne. No a pak se na zimu zase zavře a otevře se zase příští jaro.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Českému Brodu na Kolínsku se od rána sjížděly davy lidí. Proč? No, protože definitivně zmizela nejvyšší stavba České republiky, 355 metrů vysoký Liblický vysílač. U jeho odstřelu byla i naše reportérka, my se s ní za chvíli spojíme a dozvíme se podrobnosti.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Kouzlo bílejch čar nám opěvovala Věra Špinarová. No a Česko přišlo o svou nejvyšší stavbu. Demoliční firma před malou chvílí odstřelila dva 355 metrů vysoké liblické vysílače u Českého Brodu na Kolínsku. Přípravy a samotný odstřel na místě sledovala naše reportérka Alena Junová. Teď se hlásí do vysílání. Aleno, hezký den.
1: Dobrý den. Aktuálně jsou už objevy, že na zemi těsně před 11:45 dal střelmistr pokyn k odpalu náloží. Ty odstřelili 8 kotvících lan směrem na Prahu. Nejvyšší lano zachovali tak, aby se po odstřelu objevy, že zlomili na pole směrem ke Kolínu. 355-metrové vysílače padaly 10 sekund. Za chvíli by se k ním měli stáhnout policisté, ti tady hlídali zhruba 400-metrový okruh, ve kterém se nesměl nikdo pohybovat. Kvůli odstřelu museli také na několik minut zavřít silnici první třídy číslo 12 a okolní cesty.
0: Aleno, pověz, co všechno tomu dnešnímu odstřelu předcházelo?
1: Tak několik posledních týdnů okolí vysílačů navštívili tisíce lidí, aby si stavbu naposled prohlédli a vyfotili nebo natočili. Stejně tak davy lidí přihlíželi i tomu dnešnímu odstřelu, teď už všichni pomalu odjíždí z místa. Lemovali tady právě ten vytyčený okruh na protějším poli. Sjížděli se sem i do okolních vesnic už od 8 hodiny raní. Přesný termín odstřelu dlouho nebyl stanovený, v posledních dnech se sociálními sítěmi šířily různé varianty, ale přesný termín nebyl dlouho potvrzený.
0: No a kdy tedy příprava začala?
1: V pondělí České radiokomunikace předali areál demoliční firmě, ti stavbu prohlédli, zhodnotili stav a začali s přípravou. V úterý sundali z obouvěží červená a bílá skleněná světla, aby se při odstřelu neroztřištěla na okolní pole. Včera také demontovali dva benzínové výtahy a ode dnešního rána připevňovali výbušniny k betonovým podstavcům s ocelovými lany.
0: Aleno, připomeň prosím, proč museli jít vysílače vlastně k zemi?
1: Vysílač Liblice B byl v provozu zhruba 50 let. Od minulého roku už ho k vysílání nikdo nevyužíval a České radiokomunikace pro něj tedy nemají využití. Konstrukce by navíc potřebovala nákladnou opravu, jen výměna desítek kotvících lan by stála kolem 170 milionů korun a další desítky milionů korun by stálo roční provoz vysílače. Radiokomunikace se snažili najít investora, který by vysílač odkoupil nebo převzal a opravil. Vážný zájemce se ale nenašel a po odstřelu teď dělníci kovové konstrukce se rozeberou a postupně budou odklízet následujících 20 dní.
0: Z odstřelu legendárních vysílačů Českého Brodu na Kolínsku se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Alena Junová. Děkujeme za to, hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Míříme k 12. hodině, máme minutu po 3:15. Tak co třeba na výstavu nebo na cestovatelskou přednášku? Nechcete dneska zajít? Kam konkrétně? Tak to vám prozradí Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Výstava Není houba jako houba nabízí v Městském muzeu v Čáslavi nevšední pohled do světa hub. Návštěvníci tu uvidí nejen typické lesní druhy, ale poznají taky, že houby hrají důležitou roli v potravinářství, lékařství a v mnoha dalších odvětvích. Výstava je ke shlédnutí do 15. listopadu a během svého trvání ji doplní bohatý doprovodný program. Co se děje s člověkem, když se vydá na 1700 kilometrů dlouhou cestu aljašskou divočinou, kde teploty klesají až k minus 40 stupňům a každý další krok může být bojem o přežití? Své zkušenosti z jednoho z nejnáročnějších zimních ultramaratonů světa přiblíží vytrvalostní sportovec Jan Venca Franske. Cestovatelská přednáška se koná ve velkém sále knihovny v Poděbradech od 18 hodin. Jak vypadá každodenní život lidí se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením? Přiblíží to interaktivní výstava Lidé od vedle, kterou nově otevřelo Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Děti i dospělí si tu například budou moct vyzkoušet, jaké to je cestovat se zhoršeným sluchem či omezenou pohyblivostí, nebo dokonce plnit různé úkoly a nevidět. Výstava bude přístupná až do 25. února příštího roku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Atmosféru letních bouřek vám teď přiblíží Věra Martinová. My vám za 12 minut přiblížíme, co je nového v poledních zprávách s Tamarou Kocourkovou a po 12. tradičně hodina příjemné muziky. I dnes písničkám ráda přidám vaše vzkazy. No a dobrou chuť k obědu, pokud si ho právě dopřáváte.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Tuzemského vína bude kvůli suchu méně než obvykle. V Liblicích u Českého Brodu dělníci zbourali rozhlasový vysílač. Bude oblačno a odpolední teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně. Může za to nižší úroda hroznů způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles v produkci vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
3: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína. Takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
2: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorku ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní. Před necelou hodinou šla k zemi stavba rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Dva stožáry vysoké přes 350 metrů byly nejvyšší stavbou v Česku. Podle českých radiokomunikací už pro ně není využití.
4: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021. Potom nějakou dobu pokračovaly stanice s menším výkonem, ale potom začaly vysílat v DABu a tato distribuce pro ně už byla zbytečná.
5: Podle Marcela Procházky z českých radiokomunikací bylo vysílání z Liblic na středních vlnách příliš nákladné. Nahradil ho digitální rozhlas DAB.
4: Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší příkon než jedny Liblice.
5: Po demolici liblického vysílače bude nejvyšší stavbou v Česku o několik metrů nižší krašovský vysílač na Plzeňsku. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Začíná další ročník pražského Signal festivalu, který potrvá do neděle 18. října. V centru metropole a v Dejvicích bude zhruba 17 světelných instalací. Magistrát návštěvníkům doporučuje, aby auty do centra hlavního města večer mezi 19. a 21. hodinou vůbec nejezdily, říká jeho mluvčí Vít Hofman.
6: Pro cestu na festival je nejvhodnější využít městskou hromadnou dopravu, zejména metro. Mezi jednotlivými instalacemi se doporučuje pohyb pěšky. Pro přesuny mezi oběma trasami pak je možné využít MHD. Sport.
2: Basketbalistkám USK Praha se vydařil vstup do euroligové sezony. Na domácí palubovce porazili francouzský celek Bourges 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě s jedinou rozehrávačkou Mendezovou.
1: Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni. O víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku podle meteorologů zatáhne a zaprší, bude kolem 15 stupňů. V noci se mohou objevit přízemní mrazíky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na příjezdu do metropole po D5 opatrně za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru zastavují kamiony, kolona pokračuje pravým pruhem až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auta je to asi na 20 minut. A na okruhu směrem na letiště dejte pozor, za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru se dojíždí do fronty kamionů. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly polední zprávy a teď už jsou tu vaše písničky se vzkazem. Stále vás provází Iveta Chlumská.
7: I já vám přeji hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
7: A ráda vás provedu následující hodinou příjemné muziky. K písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Vy můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04. Do SMSky pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text a dejte pozor, ať se vejde do jedné zprávy. To proto, aby k nám dorazila úplná. No a když se chcete víc rozepsat, tak přes webový formulář. Najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
8: Písničky se vzkazem.

Láska, ta nebezpečná věc, zpíval Petr Muk. Z lásky pro radost, pro potěšení můžeme poslat píseň, připojit k tomu váš vzkaz. Píšete mi: dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu. Píseň posílá syn Karel.

0: Písničky se vzkazem.
1: Písničky a vaše vzkazy k tomu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují. Píšete mi hezký den, hlavně pro všechny kamioňáky a taky mému vnukovi Jendovi, který je v Německu, počasí a tím tedy dlouho takhle vydrží a všichni se vrátí domů ve zdraví, bez nehody, napsala nám babička Věra.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí? A kde po letech našla první jistoty?
2: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
1: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě? O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: 2,5 minuty nás dělí od 12:30, od samozřejmě další písničky. Nás dělí pouze váš vzkaz, který dorazil ze zakamoněného Rakovníka. Přeji krásný čtvrtek vám do studia a posluchačům, ale i dnes bych chtěla nechat zahrát hlavně Tereskám a Terkám. Přeji jim lásku, zdraví, spokojenost, napsala Veronika. My se k ní rádi připojíme a přejeme dnešním svátečním oslavenkyním všechno jen to nejkrásnější.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

kapelou Činasky jsme tady napsali báseň dnešním svátečním oslavenkyním Tereskám. Píšete mi dál. Hezký den vám do studia i posluchačům. Zdravím Jindřišku, Libienu, Maru z Malče, taky Janiny, Stáňu, Romana s rodinou a ostatní. A písničku jim posílá babi Jarka Skladna.

0: písničky se vzkazem.
1: Alenka v říši divu, Karel Zich, další písnička a váš vzkaz k tomu. Prosíme o zahrání pro radost Aničce z Kutné Hory, Jardovi z Kolína, Jarce z Kladna, Haně z Prahy a Honzíkovi z Vlkavy. Roman s maminkou Květou z Vysoké píseň posílají.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: písničky se vzkazem.
1: 1/4 máme, co mi ještě píšete do písniček se vzkazem. I ve to zahrajte pro hezký den Libušce, Jarmilkám, Janičkám, Věře z Čachovic, Veronice, Stáně, Liběnce, Květě, Světlance, Jindřišce, Aničkám i Maruškám i všem dalším přátelům. Přeji si Janiny.

Kapela Čechomora, Proměny a poslední písnička. Váš vzkaz k tomu, prosím o zahrání písničky pro spolužáky, kteří budou mít sraz tuto sobotu u Šeby v Rakovníku. Užijte si to a všechny zdravím, vaše spolužačka Lenka.

Mám ráda tvůj smích, zpívala Jana Kratochvílová, tak se smějte a buďte v pohodě, v dobré náladě. Za 8 minut vám nabídneme další zprávy, chystá je pro vás Tamara Kocourková. Hostem Alex Minářové bude po 13. bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čantofalský. A já se na vás těším zase zítra.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Přípravy středočeské části dálnice D3 pokračují. Ve věku 83 let zemřel fejetonista Rudolf Křesťan. Jeho texty i hlas znali také posluchači Českého rozhlasu. Bude oblačno a teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Ve středních Čechách pokračují přípravy středočeské části dálnice D3. Všechny dokumenty nutné pro stavební povolení chce ředitelství silnic a dálnic získat příští rok s tím, že plánuje pokračovat i ve výkupu pozemků. Teď jich mají vykoupených víc než polovinu. V jaké fázi přípravy je stavba aktuálně, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
4: Připravujeme inženýrskou činnost pro to, abychom dokázali podat žádosti o povolení stavby s tím, že na ty úseky jižně od Václavy do Benešova 304, 305, 1 jsou i vydané územní rozhodnutí, bohužel nepravomocná, protože byly napadnuty a aktuálně se zjišťuje její právní moc.
3: Přibližně 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu Pomezno má stát víc než 70 miliard korun. Stavět chtějí silničáři začít nejpozději v roce 2029. Pražští kriminalisté hledají zloděje elektrokola z prodejny potravin v ulici Elišky Přemyslovny na Zbraslavi. Událost se stala 24. září kolem 18. hodiny. Odcizené kolo značky Trek má tyrkysovo černou barvu a jeho cenu policie vyčíslila na 80 tisíc korun. Neznámý pachatel elektrokolo z prodejny odvezl neznámo kam, říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
5: Muž je štíhle, asi 175 cm vysoké postavy. V době krádeže měl na sobě bílou kšiltovku, tmavou mikinu s kapucí, modré kalhoty a bílé boty.
3: Kamerové záznamy policie zveřejnila na svém webu. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Patřil k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Vydal 20 fejetonových sbírek, mezi nimi Myš v 11. patře, Slepičí krok, Nebuď laboť nebo Podkovaná blecha.
2: Sport.
3: Fotbalisté Sparty odehrají druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na vítězství v Arménii se pokusí navázat na Letné v souboji s Lillestrémem. Dánský kouč Sparty Brian Priske k norskému soupeři říká.
6: Podle mě je to velmi dobrý ofenzivní tým s dobrými hráči do útoku. Mně je Lillestrém lepší než v obraně. Viděl jsem, že v defenzivě může být zranitelný, ale k soupeři máme respekt. Je to evropský fotbal a v něm nejsou jednoduché zápasy.
7: No easy games.
3: Utkání Sparty s Lillestrémem začne v 18 hodin a 45 minut.
2: Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno a odpoledne naměříme mezi 14 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zasjezdeme na Velké Popovice ze 16. kilometru. Čekejte pomalejší provoz kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Je to asi na čtvrt hodiny. A na dálnici D5 směrem z Plzně stojí dlouhá fronta před okruhem už z 8. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Útok
7: vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Nosím černý brýle.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležití a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankář zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólové. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš. No.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Já si vybavím právě teraz, keď se pozrím na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no,
0: ano.
1: Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě se ho byl gól, takže 3-1. Nemám rád Cristiana u té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Ideálně do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkem slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprůměrný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkem slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkem viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě a keď jsem si urobil nějakou klučku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi zůstalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až v průběhu 2 roků celkom dost. No a pamatám se, že mě hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástl. A vlastně ani nikdo mi nevěděl, že vyrástím, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkem slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvor zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: rychle. Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už jako trenér nerad prehávám. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo jste se cítil
1: jsem
0: doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozděleni, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím tým... si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedať, že veľakrát mi nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nejak nevybavujem. Ako určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť zo strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, ako sa cíti? No, tak samozrejme cíti sa platou, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
0: Jak si to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkou obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Malé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie

0: Vítejte v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proti Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si hovoril, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazok, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá svou nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky z prvé ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk nevie, čo so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud ma dovedol na spek futbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se postavit do brány?
1: No velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarádmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano.
0: Trochu složitě.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam nie je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihrávky, kratšie, stredné dlhé prihrávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Ne úplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. A vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí, dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny, teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už v tých mladžinských tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte ten Barz v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 173, ale to je fakt vyloženie výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Zavrhnete
0: jenom proto, že nemá 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer. Ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká tá hranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem,
1: ano,
0: čo ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť, samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie správne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov? Poli jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorili, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, tak to mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek...
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Musí... Tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: se? Ano, ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedat, že jsem si v tom našel i zalubeně.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, ano, ano, tak ako som tréner, takže mal by príde mi to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám snílí za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně bol som prvýkrát na tom novom štadióne. Vyhrali sme, takže všetko v poriadku.
0: Takže ano, ste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niekteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To ano, jste nikdy neskoušel?
1: To já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuju, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pekne za pozvanie a pekný deň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž jiný.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. V Praze 10 vzniká nová koalice tří uskupení. Starostou by měl být i nadále Martin Valovič z ODS. Po zbytek nebude polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje například větší odpovědnost rodičů nebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nemělo by jít o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělání.
2: Je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátil stejný dítě, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč toto dítě udělalo.
0: Praze 10 se na spolupráci dohodla tři politická uskupení. Společně pro Prahu 10, koalice Starostové, Vlasta a Lidovci a Praha 10 sobě se Zelenými. Strany už podepsaly memorandum. V 45 členém zastupitelstvu mají dohromady 24 mandátů. Kandidátem na starostu je současný starosta Prahy 10 Martin Valovič z ODS.
3: Je jasné, že stojíme na počátku vyjednávacího procesu, který bude završen. Doufám, že podpisem koaliční smlouvy. Už nyní ale mohu s lidným svědomím prohlásit, že programové průniky jsou za nás velmi široké a věřím, že při dostatku vzájemného respektu jsme schopni vytvořit koalici, která za sebou po 4 letech nechá velký kus práce.
0: Dosud vládla v Praze 10 obdobná koalice, jen na místo Prahy 10 sobě ve vedení figurovala TOP 09, se kterou měla ODS v minulých volbách společnou kandidátku. Jak bezpečně jezdit na koloběžkách a neohrožovat své okolí se dnes budou moct dozvědět lidé v Roztokách u Prahy. V 15 hodin tam na Tyršově náměstí začne akce Koloběžka není hračka. Zásady bezpečného provozu představí zástupci organizace BESIP, policie i hasičů. Zájemci si taky budou moct nechat zkontrolovat technický stav koloběžek i povinnou výbavu. Sport. Čeští hokejisté na kolečkových bruslích postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Paraguaji udržel 100% bilanci. Češi v osmifinále přehráli Puerto Rico 11-0 a vyhráli i pátý zápas na turnaji. Ve čtvrtfinále čeká obhájce stříbra Namíbie. Zápas začne krátce po půlnoci českého času. Počasí. Odpoledne bude polojasno až oblačno beze srážek. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na pražském okruhu směrem na letiště se na 15. a 5. kilometru srazila dvě nákladní auta. Blokovaný je pravý pruh, na místě je policie. Nadále tak čekejte regulaci provozu v tunelech. Akbelská v Praze směrem na dálnici D8 je nadále plná kvůli dopravnímu omezení před Cínoveckou. Popojíždí se z Hloubětína. Na Novopatské kvůli tomu stojí fronta kamionů v celé délce. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Pěkný čtvrtek všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Za chvíli připomeneme už bývalou nejvyšší stavbu v Česku. Dozvíme se, jak začala stavba nového domova pro seniory ve Voticích i jak se křtí vánoční kuchařka Patrika Rozehnala a Josefa Maršálka. Písničky, které nestárnou, tu budou od Lucie Bílé, Heleny Vondráčkové a Hany Zagorové.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Máme tady středočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Nejvyšší stavbou v Česku už není vysílač v Liblicích u Českého Brodu na Kolínsku. 355 metrů vysoké stožáry totiž dopoledne v 11 hodin poslala demoliční firma k zemi. Stožárům bylo 50 let, podle českých radiokomunikací už pro ně není využití.
1: V celé řadě evropských států byly vybudovány vysoce výkonné rozhlasové vysílače.
2: Popisuje krátký film Pražské zprávy radiokomunikací ze 70. let minulého století.
3: Vysílač Liblice, jehož výkon se několikanásobně zvýší.
2: Vysílač Liblice B byl nejsilnější středovlný vysílač u nás, říká Pavel Straňák z distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Tady to byl obrovský vysílač s jedním programem pro celou Českou republiku.
2: V Liblicích na pahorku nad Kolínskou rovinou se vystřídalo několik generací vysílačů. V letech 1936 až 72 tam sloužil jeden stožár vysoký přes 280 metrů.
1: Bylo rozhodnuto likvidovat stožár odstřelem.
2: Odstřel rok 1972.
1: Na místě starého stožáru bude postaven nový anténní systém ze dvou stožárů, každý bude mít výšku 350 metrů.
2: Velký výkon ale znamenal také vysokou cenu, podotýká Marcel Procházka z českých radiokomunikací.
5: Vysílač měl spotřebu nějakého menšího města. Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší elektrický příkon než jedny Liblice.
2: Kromě drahého provozu vadilo také to, že většina novějších přijímačů už střední vlny nenaladí. Přestože měli své výhody.
6: Ta vlnová délka je tak dlouhá, že to leze do všech údolí a není to ovlivněné příliš strukturou terénu.
2: Zvuková kvalita byla horší. Tak jak teď slyšíte, střední vlny neuměly přenést nejvyšší ani nejhlubší tóny a byly náchylné k nejrůznějšímu rušení. Příjem mohla zhoršit třeba bouřka nebo i některé domácí elektrické spotřebiče. Podle Marcela Procházky je také jeden velký vysílač mnohem zranitelnější než síť menších.
5: To riziko narušení provozu tohoto vysílače je poměrně velké v porovnání s 50 vysílači DAB, kde když jeden vysílač vypadne, tak se téměř nic nestane. Je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. Třeba i FM síť, zálohované diesel generátory, rozhlas vysílá i v televizi.
2: Na středních vlnách v Česku zůstává menší vysílač v jižních Čechách, který šíří signál soukromé stanice. Martin Srb, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeské odpoledne pokračuje. V průměru 200 dní čekají zájemci ve středních Čechách na uvolnění místa v domovech pro seniory. Situace by se mohla zlepšit po dokončení nového zařízení, které začali stavět dělníci ve Voticích na Benešovsku. Bude v něm 113 lůžek, ordinace lékařů i pobytové a odlehčovací služby. Nový domov pro seniory má být hotový na konci příštího roku.
1: Na zahájení stavby přišel také místní občan Jan Písařík, který mi prozradil, že už mu bude 92 let.
2: No, já jsem senior, jako bydlím ve Voticích samozřejmě, no a těším se, že to brzy bude hotový.
1: Takže počítáte s tím, že pokud to bude potřeba, takže byste využil ten domov?
2: No tak ve Voticích celkem není dost těch služeb, přestože jsou tu dva tyhle ty pečovatelské domy, tak je to naplněný, tak je to potřebný, tak tyhle zařízení je víceméně na místě, no a tak když by se to povedlo a dožiju se toho, tak to rád využiju.
3: A moje jméno je Filip Soukup a jsem tady autorem jako architektonický koncepce té věci. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, obsahuje 113 lůžek pacientů. Další věc je, že je strašně důležitý navštěvovat ty pacienty, tak vzniká taková kavárna okolo té jídelny a ta terasa, kam si můžete prostě vzít babičku, sednout si s ní, nějak si s ní společně najíst nebo něco takového. A ta kavárna vlastně funguje jakoby veřejně, takže spousta věcí je tady.
1: To místo je skutečně na okraji města obklopené přírodou, tak bude tady i nějaký prostor okolo těch budov, kde bude nějaké posazení, nějaké rostliny, stromy, květiny?
3: Jo. To je zase, existuje spousta takových jako cvičítek a věcí, které se dávají do zahrady. Pak tam vznikne takový zahradní pavilon, kde se třeba dá udělat nějaký hudební posezení, nebo se prostě dělají ty aktivity, které se dělají výtvarný nebo jakýkoliv jiný. Vznikají třeba věci typu, že se udělají i pro vozíčkáře vlastně zvýšené záhony, takže jo, spousta věcí.
1: Zdeněk Fiala, zástupce investora. Vy už máte síť podobných zařízení napříč republikou. Je velká poptávka, platí to, jak se stále opakuje, obyvatelstvo nám stárne?
4: Poptávka je obrovská. Aktuálně se říká, že chybí 40 tisíc, někdo říká až 80 tisíc lůžek. Teďka byla aktuálně udělaná studie na datech MPSV a ministerstva zdravotnictví. Během 15 let přibyde z 220 tisíc seniorů nad 85 let. To vystoupáš na 450 tisíc. A ty pobytové kapacity určitě budou výrazně potřeba.
1: Domov seniorů roste díky podpoře města, které pomohlo zajistit potřebné pozemky. Ceny za služby v něm budou podobné jako v krajských zařízeních. Budování soukromých domovů seniorů Středočeský kraj vítá. Podle něj přispívají k dostupnosti péče. Z Votic Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už za chvíli pokřtí v pražském radiokafé cukrář Josef Maršálek a náš moderátor Patrik rozehnal svou novou kuchařku Vánoční pečení. Na místo za nimi vyrazila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Žofie, hezké odpoledne.
2: Ahoj, pěkné odpoledne. A já tady mám i autory knížky pana Josefa Maršálka. Dobrý den.
3: Dobrý den, všechny vás zdravím.
2: I našeho Patrika rozehnala. Patriku, dobrý den.
3: Taky jsem tady, dobrý den.
2: Já se vás zeptám, sice název asi nepovídá, ale co v knížce najdeme?
3: Tak já bych začal. Pojďme se, přátelé, na to podívat. Je tam 50 receptů na vánoční pečení, cukroví, ale i větší kousky, kynutý, jsou tam záviny, vánočky hned několikrát. A polovina receptů je od mé maličkosti a polovina od Patrika.
2: Patriku, máš oblíbený recept?
4: Já si Vánoce nedokážu představit bez vánočky, bez luneckého a šoského. Všechny ty tři recepty moje tam jsou.
2: A vy máte oblíbený?
3: No samozřejmě, prosím vás, linecké a vanilkové rohlíčky, k tomu vánočka a všechno ostatní už je u mě v kategorii nadstandard.
2: Mm-hmm. Je to možná nějaký recept, který je pracný a pro nás začátečníky by byl hodně náročný. Co poradit?
3: Ptáte si cukráře, který z těch receptů je pracný? No, to já nevím.
2: Pro začátečníka, pro mě já moc nepeču.
3: Ano, ale ptáte se cukráře, takže pokud nepečete, tak zkuste vanilkový rohlíčky. Mm-hmm. Jo, to je takový přimočarý, všechno se to zamíchá, udělají se malinký rohlíčky, po upečení se obalí v cukru a tam se prakticky nemůže nic stát.
2: Mm-hmm. Patriku, ty máš tip?
4: Ono se to dá poznat podle délky receptu, takže ty dvoustránkový jsou těžší a pak je tam jednostránkový, který možná do jednoho sloupce, tak to zvládnete.
2: Až se vás zeptám, jak dlouho jste tu knížku dávali dohromady?
3: Tak já začnu, 6 let.
2: 6 let?
3: No určitě, protože z mé strany je to vlastně 6 roků, který jsem strávil s pochoutkovým rokem, s Patrikem a v každém tom roce během adventu byly 4 recepty, takže z mé strany je to vlastně takový ten kompilát, the best of.
2: Tak to byly z pražského radiokafé pan Josef Maršálek a Patrik Rozehnal. Pánové, já vám děkuju a přeju knížce hodně štěstí.
3: Děkujeme moc.
4: Hezké Vánoce s ní.
2: Ano, tak děkuji, Pavle, teď už k tobě.
1: Děkujeme a zdravíme, ať se všechno vydaří.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Hnutí STAN a Spolu pro Prahu dál ladí sestavení pražské koalice. Ani po dnešku není jasné, jestli bude dvou nebo tříčlenná. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes, informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
3: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně. Řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
2: Fotbalisté v Kolíně mají na hřišti v Brankovické ulici nový umělý povrch. Město za něj zaplatilo 23,5 milionu korun. Necelou polovinu činila dotace z Národní sportovní agentury. Hřiště bude otevřené i pro veřejnost, říká starosta Michael Kašpár ze Změny pro Kolín.
4: Teď se musíme ještě domluvit se správou městských sportovišť, která má celý ten areál pod sebou, za jakých podmínek. Takže to ještě chvilku bude trvat, ale není to jenom uzavřený pro Spartu, bude to možný samozřejmě pro školy, pro turnaje různý a tak dále, mohli třeba pro veřejnost, když si tam bude chtít i někdo zakopat. Sport.
2: Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Vyhrál Francouz Chris.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, ráno se místy můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh je silný provoz. Brzdí se na 11. kilometru a do omezení na 23. kilometr pojedete přes půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště u sjezdu na Barandov na 15. a 5. kilometru řeší srážku dvou nákladních aut. Blokovaný je pravý pruh, stále tak čekejte regulaci provozu v tunelech. Nehoda je hlášená taky v Kolíně, v Mostní ulici a na silnici 273 u Mšena, tak jeďte opatrně. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Hezké je čtvrteční odpoledne i dál.
1: Středočeské odpoledne.
5: Nejnovější předpověď počasí už za okamžik nabídne meteorolog České televize Pavel Karas. Probereme další povolební vyjednávání v našem kraji a poradíme, jak nenaletět umělé inteligenci na všechny ty rady pro zdraví. Písničky, které nestárnou, zahrají No Name, Katapult a Krištof.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Kras s námi. Dobrý den.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Jaké máme dnes počasí?
2: Většinou máme oblačno nebo polojasno a teplota se pohybuje, řekl bych, kolem příjemných 15 stupňů Celsia. Fouká vítr, většinou slabý, proměnlivý, anebo je dokonce bezvětří.
1: Co pro nás máte na noc a zítřek?
2: Bude polojasno nebo jasno, během noci se ale vytvoří mlhy, případně nízká oblačnost, no a zítřejší ráno bude podobně studené, jako bylo to dnešní. Minimální teplota bude klesat na 5 až 2 stupně Celsia, místy se objeví i přízemní mrazíky, slabý proměnlivý vítr bude do 3 metrů za sekundu, případně se bude zase vyskytovat bezvětří.
1: Ano, a během dne uslyšíme, jsme v rozhlase, tak uslyšíme, ale i uvidíme sluníčko nebo dešťové kapky.
2: Tak uvidíme i sluníčko, čeká nás polojasno nebo jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které by se měly během dopoledne většinou rozpustit a večer pak čekáme od severozápadu částečné ubývání oblačnosti. Co se týká teplot, tak teploty budou šplhat na 16 až 19 stupňů, jenom při déle trvající nízké oblačnosti nebo mlze ta teplota bude samozřejmě nižší, kolem 14 stupňů Celsia. No a i vítr zůstane beze změny, to znamená slabý proměnlivý, případně klidno.
1: Jaké počasí přinese víkend?
2: Tak o víkendu by měla přecházet přes Českou republiku slabá, rozpadávající se studená fronta, takže v sobotu už čekáme většinou oblačno až zataženo, v noci a ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a během dne čekáme od západu s tou přibývající oblačností i slabý déšť. Noc bude o něco teplejší, právě kvůli zvětšené oblačnosti budou teploty klesat na 8 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů, no a v neděli už by těch mraků mělo postupně ubývat, déšť se objeví jenom výjimečně, minima 9 až 6 a maxima nepatrně nižší mezi 12 a 15 stupni.
1: Děkujeme za informace, příjemné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: vysíláme pro vás středočeské odpoledne. Povolební vyjednávání ve středočeském kraji už přinášejí konkrétní dohody. Například v Příbrami vzniká koalice bez vítězného ANO. Jak se situace vyvíjí, probereme s redaktorem Ondřejem Mikuškem. Dobrý den.
1: Pěkný den. Začnou v Mladé Boleslavi, kde povolební vyjednávání pokračuje i dnes. Například hnutí STAN, které skončilo ve volbách druhé, dokončilo úvodní kolo povolebních jednání se všemi uskupeními zvolenými do zastupitelstva. Dohodu do pátku jeho lídr Daniel Marek nečeká. Vítěz voleb a dosavadní primátor Jiří Bouška z ANO plus Volba pro Mladou Boleslav se podle mluvčí města Šárky Charouskové také sešel se zástupci všech zvolených uskupení. Při jednáních politici zajišťují programové priority jednotlivých uskupení a co mohou nabídnout. Někteří lídři se už dříve vyjádřili, že by nová vládnoucí koalice mohla vzniknout na půdorysu té nynější.
0: Vládnoucí koalice by se ale zásadně mohla změnit třeba v Příbrami.
1: Je to tak, vládnout tam spolu chtějí spojenci Příbram z dola, Šance pro Příbram naše Česko a Příbramáci pro Příbram. V 25členném zastupitelstvu mají dohromady těsnou většinu 13 mandátů. Zástupci uskupení včera večer podepsali memorandum o spolupráci. Starostkou se má podle dohody stát volební jednička spojenců Markéta Škodová.
2: V tom memorandu jsme se dohodli na tom, že naše další kroky budou směřovat k formulaci a následně také podpisu koaliční smlouvy a samozřejmě také k sepsání programového prohlášení případné budoucí koalice.
1: Vítězné ANO, které v zastupitelstvu získalo 8 mandátů, doposud vládlo v Příbrami společně s ODS.
0: A jak to vypadá v dalších městech na Příbramsku, třeba v Dobříši, kde také zatím není o nové koalici rozhodnuto?
1: V Dobříši hnutí ANO obsadilo v 21členném zastupitelstvu 6 křesel. Druzí starostové a nezávislí jich mají 5. Ve městě dosud vládla koalice ODS, STAN, KDU-ČSL a nezávislých. Strany jednají o několika variantách spolupráce a tento týden dohodu pravděpodobně ještě neuzavřou. Ustavující zastupitelstvo by mohlo být podle informací, které jsou zveřejněné na webu města 5. listopadu. A rozhodnuto není ani třeba v Černošicích v okrese Praha Západ. Lídrině vítězného uskupení Věci černošické Sabina Bavšenkov nám řekla, že se dřív nepodařilo domluvit termíny schůzek a proto se zástupci ostatních uskupení setkají až zítra. Sledujeme situaci taky v Kolíně, kde volby vyhrála Změna pro Kolín. Ve vedení města chce spolupracovat s Volbou pro Kolín a Kolíňáky. Dohromady by měly ze 27 zastupitelských míst 18 křesel. Dohodnout by se měly během dnešního odpoledne.
0: Ondro, co Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, jak to vypadá tam?
1: Vítězné uskupení Naše dvojměstí, které má 9 z 21 mandátů, plánuje pokračovat v koalici s ODS a Podporou občanů. Momentálně řeší jen detaily programu a obsazení míst v radě města, ale čekají i na návrat starosty Petra Soukupa z uskupení Naše dvojměstí z dovolené. Starostou by měl zůstat a všechno by mohli dořešit do příští středy, kdy se dá očekávat podpis koaliční smlouvy.
0: Informace nám přinesl náš redaktor Ondřej Mikušek. Děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas, Střední Čechy.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Pěkne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Čtvrtečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Antonínem Procházkou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Take me.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení postihů za trestné činy proti životnímu prostředí. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno, s teplotami do 19 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní, až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin. Těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
2: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
0: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit od 2 do 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Nálože kolem 11:45 odstřelili 8 kotvicí chlan. Obě 355 metrů vysoké věže se potom zlomily a zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
3: Co se týče zájmu veřejnosti, tak to byla černá můra a moje jedna z nejhorších akcí. Jsme museli během posledních 14 dnů na základě informací ze sociálních sítí rozšířit ze 6 na 28 hlídek a policistů tady bylo mraky.
0: V základní škole pod Žvahovem v pražských Hlubočepech vznikla nová venkovní učebna. Žáci ji budou využívat po celý rok. Novou třídu škola potřebovala kvůli kapacitním problémům, popisuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Třídu škola akutně potřebuje jako provizorní řešení pro umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost budovy již nyní šplhá ke 100%. Učebna je modulární, připravena na environmentální i jiné výchovy. Sport.
0: Obránce Ondřej Karafiát prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. Je už 6. hráčem, se kterým Středočeši za poslední týden uzavřeli nový kontrakt. Podle informací klubu jde o dlouhodobější smlouvu. Karafiát patří ke stabilním členům základní sestavy 4. celku šance ligy. Do Mladé Boleslavi se vrátil v zimě po předčasném konci v Norimberku. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Ráno se místy můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 jeďte opatrně na 33. kilometru směrem na Turnov. Na vozovce se tam pohybují lidé. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru je tradičně silný provoz na okruh za Ořech. Pro osobní auta je to tak na půl hodiny, tak přejeme šťastnou cestu. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: Tak to byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Ano. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku, no a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle u hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no, tak malý obsah.
0: Hvězdná sestava, ale no. Malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se. Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se.
3: Děkuju.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno je to příběh
3: milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích.
3: Aha.
2: Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
3: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko. Když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Ženík a Stále zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovýho.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo.
2: Dobrý den.
5: Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana,
2: odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic.
4: Prosím, Luhačovic.
2: Ať víme, kam vám máme zamávat. Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: Volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, glicklicha reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Je taky naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: Ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jet.
9: Jet? Prosím vás, jet? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, yeah. Jak jí rdousí, yeah. Nádhera. Yeah. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to... jestli to jde, tak...
9: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé.

0: Kouzlo 4D, Plzeňané, tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
0: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No, to si můžete domyslet. No.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
0: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře. Nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
0: Tak já bych tady vybral Lucii Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně v podstatě,
0: divadle,
1: dá se
0: principálka,
1: říct.
0: Principálka. Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
0: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
2: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
3: No tak.
2: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxík, manželka. Mluvte.
3: Jako po tom koncertě?
2: Jo.
3: Jo. 19.
2: Moment. Opuchlý se muchloval s 19.
3: No,
2: to není špatné.
3: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
2: No, podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
3: Komu, co jsem řekl?
2: No, ty perverzní holce.
3: Tam žádná nebyla.
2: Ale?
3: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec, ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
2: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
3: Tramvaj?
2: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám, takže kdybyste byl takhle, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
3: No tak dál, tak jsem normálně vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů. A,
2: no,
3: pak jsem unaven po koncertě.
2: Ano.
3: A opilý úspěchem.
2: Opilý to jde.
3: Úspěchem padnul do postele.
2: A ona už tam byla.
3: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
2: Proběh polibek na přivítanou.
3: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
2: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky docela jde. Cicárková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák? Kdo?
4: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
2: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nul. No dál, kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
3: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
2: Ano, dál.
3: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
2: Vy to rádi děláte v parku?
3: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
2: O, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
3: Co řek?
2: Kolik jí je?
3: 12, ona už je starší trošičku jako.
2: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
3: Jmenuje se Asta.
2: Krásně. A co její rodiče?
3: A ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
2: Ano, máme. Opruzelý žije s Rómkou.
3: S labradorkou.
2: Prosím.
3: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
2: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokoládě? Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádný titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokoládu.
3: No tak, samozřejmě, no. Já myslím, že si rozumíme.
2: Nerozumíme.
3: Dobře, dobře, dobře. Tak nic nenapíšete. Nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
2: Já jsem Cizvárková, Cizvárková!
3: Je, slečno...
2: Deník bleble.
3: Slečno bleble Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu,
2: no. Ono se třeba teda ne... Moment.
4: Pocem. Opruzený pocem.
3: Co?
4: Ty jsi genius, to je to, co jsme hledali!
3: Říkaj to o mně, že...
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý,
0: no.
1: Nebo mladý, jak to berete vy, pane Procházko?
0: No, No, tak

0: Humor jako tolik nestárne jako ostatní věci. Třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát. Ovšem filmům, takzvaně jako vážným starým 80 let, zamilovaným třeba už jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár. Co vy a bulvár? Máte hezký vztah?
0: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
0: No, za mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal. Že
1: tak
0: jo?
1: Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi? Můžeme se těšit?
0: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko s mladými lidmi, jsem tam většinou, pak jsem tam za školníka, jo, no, takže jo, mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
0: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v Humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hůr, Vínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal, Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, tak od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka jasný. Nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem se
2: mohl. Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám zaspívají. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracoval jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To už můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Teď nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivního.
2: Mhm.
4: Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Tak je velmi živý.
3: No
4: velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže a pokračování.
2: Pokračování, děkujeme.
3: Dobrý, zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, i na Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, nashle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel Šíp.
2: Hurvínka. No ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
3: A jo, takhle. Lucie jo? Bílé Hurvínek. No.
2: Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka.
2: Taky. To nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete. Nebudu. Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Halo, halo.
2: Halo, halo.
7: Byla krásná Plzeň.
2: Tady krásná dneska. Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
3: No. Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.
7: No. Slyšet, no to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
7: Taky, opatrujte se. Je
3: taky, taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? Byl, no? Plzeňáci.
2: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
3: No, tak všichni ne, ale...
2: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
8: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
2: Děkujeme pěkně.
3: Ano.
2: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
9: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
10: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
9: Proč se pije káva, pane Spejble?
10: Káva? Proč by se nepila?
9: Pro děti přece káva není, že ne?
10: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
9: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
10: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
9: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
10: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
9: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
10: Dneska, včera, kdykoliv, Mančko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte. Rozumíte?
9: Co, tati?
10: Že někdo sedí u stolu a čte.
9: Ale cože čte?
10: No to je jeho věc, třeba noviny nebo knížku, žáno.
9: A jakou knížku, pane Spejble?
10: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandre Dumas, což se čte jako Dumas, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
9: Kdo, tati?
10: Co kdo, co je to zase za otázku?
9: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
10: Ale prosím tě, jde na něj s paní, jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
9: Jo, takhle.
10: Aha, no je prostě unaven, žáno. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, no a za chvilku je po únavě, může si číst dál, žáno. A proč?
9: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, viďte.
10: Může si číst dál, no, Máničko, no. Protože má káva povzbuzující účinky. No. A proto se ta káva pije.
9: A kdo na to přišel, tati?
10: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
9: No ano.
10: To je správná otázka. Ano, ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
9: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
11: Na pastýře ne, vždy slyšíš, že na to stádo.
10: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
11: Že jsou nažraný, tati.
10: Ale byli malátné, žano. Pak okousali kávovník, žano, a začali, co?
9: Spát, pane Spejble.
10: Ale spát, Máničko, co by spali? Byli malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
11: Začali číst, tati.
10: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
11: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, žáno, takže...
10: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
11: Viděli.
10: Neviděli.
11: Viděli, viď, Máni?
9: Ano, viděli, pane Spejble.
10: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
11: V cirkusu jsme ji viděli, no. Ovci, jak četla.
10: V jakém cirkusu?
9: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
10: Kůň a četl?
11: Ano, Šimano, tatí.
10: Na hlas?
9: Na hlas ne, ale potichu, viď, Hurvínku.
11: Šimano, jenže on nečet, ale počítal ten kůň. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
9: Ano.
10: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být co?
11: Tak začalo být málo kávy, ano. Jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
10: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy po tom kávovníku oživly, to abys řekl.
9: Jak to, že oživly?
11: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
10: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
11: Já bych teda hádal, že ten Alexandre Dumas, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jelikož, nebo co myslíš ty, Máničko?
9: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
10: Dumasa, Dumas, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dumas.
9: Vidíte?
11: Buď to skrz to, že nechtěla číst Tři mušketýry, anebo...
10: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen... jen zívali, že ano, a ploužili se, asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
12: Byli prostě unavené, vidíte, pane Spejble.
10: Ovšem, že ano.
11: Takže tu knížku ani nedočetli.
10: Šmanko, te dočetli. A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
11: Simano, tati, naschledanou.
12: Naschledanou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den, Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo. Pro
2: tak
1: koho?
2: Já bych dal tomu Hurvínkovi, protože to je třeba pro Romana.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupíte, to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se. Na
1: děkujeme
3: to
1: pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovič.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: A znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Pašek z Rumborka, zdravím pánové, a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa, pa, pa a jdeme se číst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Mániško, teď si záhrankou na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
7: Strašně krásnou říkáš? No tak jí řekni, Máni.
8: Jenomže já jí zapomněla.
7: Ať ty, vzpomeň
8: ne,
7: si.
8: Počkat, no? Jsem dostala nápad, jo?
7: Nepovídej,
8: no?
7: Nepovídej.
9: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. No, mám nápadů a jeden...
9: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
7: Ano.
8: Ráno je to zelené.
9: Je to zelené?
8: Poledne je to bílé.
7: Bílé?
8: A večer je to červené.
9: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
7: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
9: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
9: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
7: No, já bych... Počkej, na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
9: To je rosnička?
7: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
9: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
7: No to je nápad. Tohle.
8: Co kdyby někdo nalakoval tebe?
9: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jde nám kia, proč?
9: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
7: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
7: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Stejble. A večer? Večer se to jí.
7: Jako, že se to už...
8: Jí.
7: Jí, jako baští.
8: Jo, jí.
7: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
9: Kde pak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
9: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešníku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast v dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště, hezký podzim, loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Kolín po volbách povedou stejné strany jako dosud. Dnes se na tom dohodli jejich lídři. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
4: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
2: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Ve vedení Kolína zůstanou uskupení Změna pro Kolín, Volba pro Kolín a Kolíňáci. Dnes se na tom dohodli lídři všech tří subjektů. Koaliční smlouvu chtějí podepsat příští týden. Volby vyhrála Změna pro Kolín se ziskem 15 mandátů ze 27. Pokračuje její lídr a dosavadní starosta Michael Kašpar.
5: Chceme pokračovat v koalici, která tady už funguje vlastně několik volebních období a kdy jsme se stejnými partnery, to znamená s Volbou pro Kolín a s Kolíňáky, vytvořili koalici, o které si myslíme, že funguje a chceme, aby ta kontinuita pokračovala.
2: Do kolínského zastupitelstva se dostalo taky hnutí ANO se 6 mandáty a uskupení Budoucnost pro Kolín se 3 křesly. Před 120 lety lidé v Sedlčanech poprvé slavili Den stromů. Výročí připomíná série akcí. Dnes od 19 hodin bude tamní kino promítat francouzský dokument Srdce dubu. Hlavní oslavy budou v neděli od 14 hodin u Sokolovny. Mimo jiné bude představená nová naučná stezka po zajímavých stromech města. Pokračuje organizátorka oslav Iveta Pokorná ze sdružení Sedlčansko udržitelně.
6: Půjdete na informační centrum Sedlčanech, tam dostanete mapku a ty stromy v tom fózovkách terénu Sedlčanském budou označeny keramickými srdíčky a přes QR kód si budete moct ještě vlastně dočíst nějaké další informace na webu. A samozřejmě plánujeme potom pevné označení té stezky.
3: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno. Ráno se místy můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 11. kilometru pojedete pomalu až do omezení na mostě Šmejkalka, je to na půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdiby z 1. kilometru se táhne dlouhá kolona do Kbelské ke sjezdu na Novopatskou. Tam po nehodě už nic nepřekáží a kolona se rozjíždí. A na silnici 38 u Čáslavy došlo k nehodě nákladního auta s osobním. Na místě tam zasahují záchranáři. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
7: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavlíček. V příštích minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 36, Česká Lípa. Ve studiu proto vítám poslankyni a starostku České Lípy za hnutí ANO, Jitku Wolfovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A hejtmana Libereckého kraje z hnutí Starostové pro Liberecký kraj, Martina Půtu. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den.
3: Volby 2026, senátní duel.
7: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V tomto obvodě kandidovalo celkem 5 kandidátů, Jitka Wolfová postoupila s 35%, Martin Půta s 32,7%. A teď můžeme pokročit k diskusi. Tak paní Wolfová, proč jste se vlastně rozhodla kandidovat do Senátu?
8: 30 let praxe ve veřejné správě a i v soukromém sektoru a stejně tak 10 let praxe v politice, 8 let starostkou mě naučilo hledat řešení a já jsem vlastně za celou dobu byla stále mezi lidmi a člověk zjišťuje, co lidem chybí, co je trápí, takže vlastně veškeré tyto zkušenosti bych ráda přinesla do vyšších pater politiky a zaobírala se věcmi, které jsou pro lidi velmi důležité.
7: Ale to už děláte teď. Pokud vím, tak jste také poslankyní.
8: Ano, ale i ze Senátu se dají tyto věci dobře podpořit a já si myslím, že ta témata, která bych si sebou nesla, by byly pro lidi velmi zajímavá.
7: K ním se ještě dostaneme samozřejmě. Co vás vedlo k tomu ucházet se o křeslo senátora, pane Půto?
9: Tak já bych rád využil své zkušenosti z 10 let působení v pozici starosty Hrádku nad Nisou a teď 14 let v pozici hejtmana Libereckého kraje. Myslím, že český senát je trochu komora regionu a já bych rád zastupoval občany, obyvatele senátního obvodu Česká Lípa, který je trochu územně složitý a rozsáhlý a myslím, že je to takový ten klasický český venkov, který nemývá v Praze dostatečné zastoupení a nebývá slyšet tak, jak by slyšet měl být.
7: A z pozice hejtmana a vlastně člena hnutí, které je v podstatě zastoupeno i na té nejvyšší úrovni, jste to dělat nemohl?
9: Tak je to trochu něco jiného, je to kraj je samospráva, některé věci můžete řídit, organizovat, ale nemůžete ovlivňovat to, jakým způsobem třeba vznikají zákony nebo legislativa, nebo jakým způsobem fungují jednotlivá ministerstva právě k té samosprávě.
7: No a mimochodem, tenhle souboj je zajímavý i z toho důvodu, že vy jste paní Wolfová působila v letech 2016 až 2020 jako první nebo statutární náměstkyně pana hejtmana Půty, tak jak se vám spolupracovala?
8: Tak já jsem v té době byla úplně vlastně politikou nepolíbená, byla to pro mě nová zkušenost a ta spolupráce v té době byla nastavená dobře, já si myslím, že to probíhalo tak, jak mělo, věci se posouvaly a já jsem byla ráda, že jsem vlastně mohla získat politické zkušenosti.
7: Jak vidíte vy to dřívější společné působení v čele kraje, pane Puto?
9: Tak já jenom zmíním, že to byly 4 roky, ve kterých byly 2 covidové roky a myslím, že jsme v tehdejší koalici zvládli dobře. Musím tady říct nahlas, že když člověk skládá nějakou koalici, tak dopředu neví, jaké lidi bude mít nominované od koaličních partnerů a tady za tu konkrétní nominaci jsem byl já rád. Myslím, že jsme si v drtivé většině případů, určitě ne 100%, dokázali věci říkat mimo veřejnosti. Myslím, že to je to, co dneska chybí, že ty hádky o detaily, které se odehrávají veřejně, běžné lidi moc nezajímají.
7: Vy jste i v komunálních volbách znovu kandidovala na starostku České Lípy. Mimochodem, budete jí znovu?
8: Z největší pravděpodobností tí ne. My sice máme stejný počet mandátů jako koaliční partner Živá Lípa, ale vzhledem k tomu, že měli víc procent ve volbách, tak necháváme na nich, pokud nás přizvou k vyjednávání, zatím se tak nestalo, ale na 99% starostkou České Lípy nebudu. Takže ráda bych se věnovala jenom na plný úvazek, pokud mi lidé dají důvěru, tak senátorství.
7: Ano. Vy jste avizoval, že pokud byste v senátorských volbách uspěl, tak nebudete pokračovat ve funkci hejtmana. Podle vás ty oba mandáty se nedají skloubit?
9: No, já jsem ten typ člověka, který chce dělat práci na 100% a neumím si představit, že by dělal hitmana na 60 a senátora na 40%. A člověk má jenom jeden čas, jenom jeden život, jenom jedny schopnosti. Já myslím, že to české spojování funkcí není úplně ideální věc. V řadě sousedních zemí je ta kumulace funkcí vlastně principiálně vyloučena o mnoho širším rozsahu než v České republice.
7: Ano, zatím na transparentní účet kampaně poskytl svým kandidátům 7 milionů korun. Jakou částku jste získala vy dohromady s prvním a druhým kolem a podílíte se částečně finančně i vy sama, paní Wolfová?
8: Ano, já jsem, mám spočítáno, že do kampaně na, do Senátu by šlo zhruba 1 100 000 korun. Z toho jsem se podílela já částkou 300 tisíc korun. Částečně jsem dostala peníze od našeho hnutí a malou část jsem dostala od sponzorů.
7: Jak to máte s financováním vy, pane Půto? My jsme si našli, že starostové celkově uvolnili na senátní kampaně z centrálního rozpočtu 7 milionů korun. Dostal jste něco z toho i vy, nebo vás podporuje spíš SLK a podílíte se také vy sám osobně?
9: Tak my financujeme kampaně jako starostové pro Liberecký kraj samostatně. Nejsme závislí na rozpočtu starostů a nezávislých a do rozpočtu našeho hnutí pravidelně přispíváme jako uvolnění politici, takže se kampaně spolufinancujeme a věřím, že se vejdeme do 2 milionů na první a druhé kolo.
0: Volby 2026. Senátní duel.
7: Vy jste byl, pane Půto, obviněn z podezření z přijetí úplatku a zneužití pravomoci v korupční kauze týkající se rekonstrukce kostela. Osvobozující rozsudek zrušil vrchní soud. V jiném případě jste měl dostat roční podmínku a zaplatit pokutu, ale odvolal jste se. Nakolik tohle představuje zátěž pro vaše další působení v politice?
9: Tak je potřeba k tomu, co jste řekl, dodat, že to je pravda. A taky, že to je pravda, že ta kauza je stará 12 let a myslím, že to je jedna z těch kauz, která české spravedlnosti nedělá úplně dobré jméno. Ta zátěž existuje, já myslím, že voliči o tom vědí, taky někteří protikandidáti, typicky ti, kteří nejsou v druhém kole, to hodně v té volební kampani používali a myslím, že si volič má a může vybrat.
7: Jak vy těm soudním příjmem spojeným s panem Půtou rozumíte? Je to podle vás překážka v dalším pokračování politické kariéry, paní Wolfová?
8: Já jsem byla vždy zastánce presumpce neviny, ale v úrovni, kdy vlastně tam je trestní stíhání a nedochází k odsouzení. Pokud mám být upřímná, tak ve chvíli, kdy politik je odsouzen, ač nepravomocně, tak by měl mít sebereflexy a nevím, jestli to je dobrý vzkaz společnosti, že takový politik může kandidovat do Senátu, kdy hovoříme, že Senát je pojistkou demokracie. Pro mě už to určitá překážka je, ale proti kandidátovi jsem se v prvním kole nevymezovala, ale pokud se takhle ptáte, tak musím odpovědět tak, jak to cítím.
7: Pane Půto, můžete na to reagovat? Vidíte to přece jenom po této odpovědi paní Wolfové trochu jinak?
9: Já to vidím pořád stejně. Tady v téhle zemi platí presumpce neviny pro všechny, včetně premiéra téhle země a do té doby nemá smysl ty kauzy používat jako nástroj v politickém souboji.
7: No právě, jak bylo řečeno, ten případ pana Puty se táhne 12 let bez pravomocného rozsudku. Nepřipomíná vám to trochu paní Wolfová kauzu předsedy vašeho hnutí Andreje Babiše Čapí hnízdo, tam je to nějakých 11 let?
8: Ono to je trošku rozdílné. U Čapího hnízda za prvé pan premiér nebyl nikdy odsouzen, za druhé peníze, které byly alokovány na Čapí hnízdo, vrátil. A co si myslím, že je velmi důležité, tak vlastně tu dotaci někdo administroval a ta mu byla přiklepnutá. Takže je potřeba si říct, že pokud někdo požádá o dotaci a někdo to schválí, tak potom si myslím, že je to trošku rozdíl, než když někdo možná vzal úplatek.
7: Vy tam nějakou paralelu s Čapím hnízdem spatřujete, pane Půto? A pokud byste byl zvolen senátorem, budete žádat kolegy, aby vás k případnému trestnímu stíhání nevydali?
9: Já jsem dnes ráno požádal předsedu senátu datovou schránkou o to, aby si do své pošty dal předběžnou žádost o to, že po případném vítězství v senátních volbách budu žádat kolegy o to, aby mě vydali, protože si myslím, že politici v principu, a to žádní politici, nemají využívat imunitu k tomu, aby neprobíhalo trestní stíhání, které není nikterak spojeno s výkonem jejich politické funkce.
0: Volby 2026. Senátní duel.
7: Posuňme se dál. Jak vnímáte význam horní komory parlamentu v našem politickém systému, paní Wolfová? Ukazuje se podle vás v praxi, že svoji roli plní nebo ne?
8: Myslím si, že ano, ale v současné době si myslím, že dává malinko překážky v tom. Já si domnívám, že horní komora parlamentu by měla posuzovat zákony podle toho, jestli jsou dobré nebo špatné pro lidi, a ne podle toho, kdo je předkládá. A myslím si, že zákony, které mají usnadnit život v terénu, život lidem, tak by měly být schváleny i přesto, že to třeba předkládá ten, na jehož lodi zrovna ten senátor není. A myslím si, že takhle bych dokázala v senátu fungovat. A myslím si, že i vlastně teď, když tady hovoříme, tak i právě v rámci Libereckého kraje, když jsem tam působila jako náměstkyně, tak jsem dokázala podpořit rozpočtové určení daní, zvýšení rozpočtového určení daní, ač tehdy tomu paní ministryně nebyla úplně nakloněna, ale vnímala jsem to, že pro ten kraj to je dobře a pro ty samosprávy určitě také.
7: Jak vnímáte vy tuhle kritiku, dá se říct, ze strany paní Wolfové? Dělá senát opravdu to, že se dívá spíš na to, kdo ty zákony předkládá, než jestli můžou lidem pomoct nebo ne, pane Puto?
9: Já myslím, že to senát dělá výjimečně, a teď se vrátím k minulému volebnímu období. Já mám jako svůj senátorský vzor trochu pana senátora Canova, který, ač součástí koalice v tom minulém volebním období, významně kritizoval návrhy zákonů, které do sněmovny směřovaly od vlády a se kterými nesouhlasil. A to je, myslím, a tady se s paní Wolfovou shodnu v tom, že to je práce senátora. Mělo by být vlastně úplně jedno, kdo ten návrh předkládá, z jaké politické strany, a senát je od toho, aby to posoudil trochu s větším odstupem, než ty zákony posuzuje poslanecká sněmovna.
7: Tak, ale dělá to opravdu senát? Není to skutečně tak, že prostě teď vrací v podstatě většinu důležitých zákonů poslanecké sněmovně, a dělá to tak dobře podle vás?
9: Tak já myslím, že vrací většinu zákonů, na kterých se většina senátorů shodne, že chce vrátit, a je jaksi jejich legitimním právem se na tom ve sněmovně shodnout. Myslím, že to je úloha senátu. Možná je to někdy nadužíváno, ale úplně stejné to bylo i v tom minulém volebním období od koaličních senátorů. A já bych byl naopak významně nerad, aby se ze senátu stala komora, která bude automatem, tak jako je automatem poslanecká sněmovna. Co tam vláda dá, to sněmovna schválí.
7: Tak co si myslíte, můžete jmenovat třeba nějaké konkrétní příklady, paní poslankyně, toho, kdy tedy senát vrátil zákony jenom na základě toho, že je předkládá současná vláda, která je vlastně v protipólu politickém vůči senátu?
8: Tak možná to mi přišlo opravdu takové trošku k pousmání, když pan premiér poslal zákon, že naše vlajka, státní vlajka, nebo že má být vlastně významným dnem den státní vlajky, a senát to zamítnul. Myslím si, že to je naprosto zbytečné, ale jsou další zákony, které by pomáhaly. A já tady s panem Putou souhlasím, že pan Canov je jedním z mála senátorů, kteří dokáží říct svůj názor. A jenom ještě k tomu, kolik se schválilo a nebo neschválilo zákonu nebo vrátilo poslanecké sněmovně. V minulém volebním období to za celou dobu byl jeden jediný zákon. Za letošní rok, nebo za ten rok, kdy působí současná koalice, tak ze 24 zákonů se vrátilo 16 a z toho bylo 6 zamítnuto.
7: Čili nebyl v minulém volebním období senát opravdu tím automatem a teď je opravdu jaksi v opozici vůči sněmovně?
9: Tak je v opozici principiálně podle politického složení a v drtivé většině volebních období to tak bylo. Je taky potřeba říct, že jeden návrh zákona byl zamítnut, ale vracelo se tam mnoho návrhů senátních, které měly pozměňovací návrhy k jednotlivým částem těch zákonů. A sněmovna na rozdíl od tohoto volebního období s těmi návrhy nakládala, takže o nich diskutovala a jenom je prostě nezamítala. Takže myslím, že by bylo vhodné v tom najít nějaký kompromis. Asi ani to, co fungovalo v tom minulém volebním období, ani to, co funguje teď, není úplně optimální pro hledání těch ideálních zákonů. Myslím, že ten legislativní proces je obecně v tom posledním roku pod významným tlakem a na to, aby všechno bylo rychle.
7: Tak byl by možné najít nějaký kompromis, a teď se na vás obracím jako vlastně na současnou poslankyni, paní Wolfová.
8: Určitě si myslím, že je dobře věci diskutovat. Prodiskutovat je tak, aby koalice i opozice našla nějaký konsenzus k tomu, aby poslané zákony nakonec senát schválil. Možná, že ta diskuze může probíhat šířeji, ale jinak si myslím, že ty zákony, které byly poslány do senátu, tak prodiskutovány byly a mohly sloužit už lidem, pokud by byly schváleny.
10: Volby 2026. Senátní duel.
7: Pokud senátorskou pozici získáte, na jaká témata byste se chtěl zaměřit, jaké by byly vaše priority, pane Půto?
9: Tak jsou to priority, které se přímo týkají senátního obvodu Česká Lípa. Říkal jsem o tom, že to je venkovský region a myslím, že je důležité hájit zájmy lidí, kteří nemají přímou a jednoduchou dostupnost ke kvalitnímu zdravotnictví, kvalitnímu vzdělávání.
7: A to může senát ovlivnit?
9: Já myslím, že senátor může přicházet s návrhy zákonů. Já mám takovou ambici přesvědčovat ministry, jak této, tak nějaké budoucí vlády o tom, aby až bude muset dojít k daňové reformě. Já myslím, že každému, kdo vidí, jak funguje státní rozpočet, je zřejmé, že bude muset dojít daňové reformě, tak aby třeba obyvatele těch znevýhodněných regionů, hospodářsky slabších regionů, měli nějakou daňovou výhodu a nestěhovali se za prací z těch regionů, které se vylidňují, protože stát je pak pod tlakem, aby třeba ve středních Čechách v okolí Prahy pomáhal financovat samosprávám stavbu veřejných služeb, které v těch opouštěných regionech k dispozici jsou.
7: Na co byste v případě svého vítězství kladla důraz vy, paní Wolfová?
8: Tak krom těch takových těch nosných témat, jako je opravdu, aby v regionu bylo dostupné a kvalitní zdravotnictví, protože zrovna třeba Českolipsko, které je součástí tohoto senátního obvodu, má do těch větších měst daleko, ať je to do Liberce 50 km, do Ústí 50 km, do Boleslavy, tak ale samozřejmě i dopravní dostupnost, která nás velmi trápí, a určitě nabídka dobrých pracovních příležitostí. Ale krom těchto témat bych se ráda zaměřila na témata, která se opravdu dotýkají přímo lidí, a to je dostupné bydlení. Ráda bych prosazovala zkrácené úvazky pro matky s dětmi, protože vidím to, že v zaměstnání řada zaměstnavatelů k tomuto nakloněna není a ty maminky to trápí, a potom je to otázka bezdomovectví. Myslím si, že města a obce nemají nástroj na to, aby s tímto problémem mohli pracovat, a já věřím, že do budoucna, a my už jsme to i ve sněmovně s kolegy otevřeli tuto otázku a začínáme to komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti a s Ministerstvem vnitra, aby touto otázkou se zabývalo, a našli jsme způsob, jak města od tohoto problému trošičku očistit.
7: Co může senátor, respektive senátorka udělat, pokud chce zlepšit dostupnost bydlení?
8: Já si myslím, že v rámci sněmovny se dají nakontaktovat jak ministři, tak poslanci. V současné době...
7: A to děláte jako poslankyně?
8: No tak jako poslankyně jsem předsedou podvýboru pro dostupné bydlení a už tam vlastně hledáme cestu k tomu, aby bylo bydlení financováno a aby bylo dostupnější a i abychom nacházeli způsob sociálního bydlení.
7: A z pozice senátorky tedy?
8: Z pozice senátorky můžu v tom dobrém smyslu lobovat za to, aby tomu tak bylo, a přicházet s nápady právě, jak by se mohly nastavit ty parametry a aby se mohl nastavit zákon tak, který přijde do Senátu a bude schválen.
7: Vládní koalice soudí, že dostupné bydlení se dá získat i tím způsobem, že se změnil stavební zákon, a ten stavební zákon ale Senát odmítl. Jak vy se k němu stavíte, pane Půto?
9: Tak to, že je potřeba zjednodušit stavební řízení, je myslím jasné každému v téhle zemi. Myslím, že to je jedna z těch nevýhod, kterou máme proti sousedním zemím. Já mám k tomu stavebnímu zákonu taky nějaké výhrady. Myslím, že měnit zároveň fungování a principy a zároveň vytvářet nový systém, což je fakticky skryté vytváření okresních úřadů a změna principu fungování veřejné správy jako takové, není úplně nejchytřejší. Trochu se bojím, jestli to potom celé bude fungovat. Někdo bude muset vytvořit nový systém a zároveň měnit ta pravidla, ale ty moje obavy jsou spíš takové měkké, protože si myslím, že bez změny těch principů se nedostaneme do nějaké běžné situace, ve které je předvídatelné, za jak dlouho vůbec můžete získat stavební povolení na běžnou stavbu.
7: Takže pokud vaši kolegové v Senátu podají ústavní žalobu, co se týče stavebního zákona, tak vy se k ní nepřipojíte?
9: Pokud moji kolegové podají ústavní žalobu, tak se nejdřív prostuduju to, jaké budou jejich argumenty.
7: A na závěr, opoziční strany usilují o to, aby si v Senátu udrželi většinu. Proč ANO chce v horní komoře posílit?
8: No hlavně z toho důvodu, aby ty zákony, které se tam posílají ze sněmovny, tak aby procházely, ty, které jsou dobré. Já jsem tady sdělila, že samozřejmě, pokud bych měla pocit, že ten zákon nemá sloužit lidem, tak jsem ochotná prostě o tom dále diskutovat, ale myslím si, že by tam hnutí ANO posílit mělo z toho důvodu, aby se vyvážily trošku síly třeba i právě pro tu diskuzi.
7: Na závěr, pane Půto, podobná otázka pro vás. Proč je důležitá pro opozici důležité to udržení většiny nebo aspoň té velmi silné pozice v Senátu?
9: Tak Senát je v tuhle chvíli poslední instituce, která brání centralizaci moci, což je hlavní věc, kterou tahle vláda poslední rok předvádí. Já myslím, že ty otevřené i skryté věci, které se odehrávají, tak se dají zastavit jedině v Senátu. I proto si nemyslím, že by měl být

0: 2026.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Věra Štechrová. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 42 Kolín. Ve studiu proto vítám starostu Kolína Michala Kašpara ze STAN. Dobrý den.
2: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: A manažerku neziskových organizací a bývalou poslankyni z ANO Andreou Brzobohatou. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den, dobré odpoledne.
0: Volby 2026, senátní duel.
1: A dodejme, že tento duel přetáčíme ve středu 14. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V senátním obvodu 42 kandidovalo celkem 7 lidí, Michal Kašpar získal 45,26% hlasů, Andrea Brzobohatá na druhém místě 25,54% hlasů. Pane Kašpare, vy jste starostou Kolína, náměstkem hejtmanky, pokud by přibyl ještě senát, to už by bylo hodně funkcí, tak jak byste to řešil a jak byste občany přesvědčil, že se všem dokážete věnovat naplno?
2: Určitě, tak já to deklaruji už od začátku ve své kampani, že pokud bych se stal senátorem a zároveň v tu dobu ještě jsem nevěděl, jaké budou výsledky komunálních voleb, takže i starostou města Kolína, takže rezignuji na funkci náměstka hejtmanky Středočeského kraje.
1: Jak byste rozdělil ten čas mezi starostování, pokud budete pokračovat jako starosta a senát?
2: Tak to samozřejmě je dle potřeby. Teď jsem vlastně náměstkem hejtmanky a starostou Kolína už 4 roky a je to vždy podle toho, jak je třeba, to nejde říct takhle paušálně.
1: Paní Brzobohatá, vy nežijete v tom obvodu, který chcete zastupovat, tak jak přesvědčíte voliče, že se budete brát za jejich zájmy i včetně těch menších obcí?
3: Víte, co ten senátní obvod je strašně zvláštně dělaný. Já vlastně žiju na Praze východ, takže jsem asi 5 kilometrů od vesnice, která už do toho obvodu patří, takže jako myslím si, že vlastně tam jsem.
1: Takže ty problémy těch občanů znáte?
3: Určitě, ale víte co, on senát není jenom o problémech.
1: Samozřejmě, že ne.
3: O problémech lidí na Kolínsku, samozřejmě o všech lidech, ale je potřeba potom jako senátor jezdit pravidelně vlastně mezi lidi, dělat třeba dny se senátorem, samozřejmě navštěvovat všechny schůze a myslím si, že to je práce jako na full time. Myslím si, že člověk by se tomu měl věnovat celkem jako... Pořád.
1: Když ještě zůstanu v tom vašem obvodu, za který kandidujete, tak jaký problém je podle vás tam nejzávažnější?
3: Myslím si, že je tam velký problém se zdravotnictvím, to je teda i moje téma. Je tam třeba málo pediatrů, málo praktiků, ale on je to problém celé České republiky právě v tom zdravotnictví. Pak je tam bezpečnost samozřejmě a doprava, protože je to hlavní tak, že o Praha, Kolín, hodně lidí jezdí vlakem přeplněným, nebo přeplněnými vlaky, takže problémů je spoustu, ale to není jenom na Kolínsku, to je prostě všude.
1: Budeme se tomu věnovat podrobněji později. Pane Kašpare, kde vy vidíte ty nejzávažnější problémy v tom vašem volebním obvodu?
2: Tak ty obvody jsou takové jako zvláštní, protože nic jiného jako senátní obvod neexistuje, takže je to vlastně od Týnce nad Labem přes Kolín, Poděbrady až po Čelakovice, téměř až po Černý most vlastně, takže je to takový zvláštní region, ale určitě souhlasím s tím, že Středočeský kraj na rozdíl od některých třeba periferních krajů České republiky má prostě opačný, řekněme, problém. On to není problém, ono ve výsledku je samozřejmě dobře, pokud se lidé přistěhovávají, ale to je obrovský potom tlak samozřejmě jak na, a to už tady bylo řečeno, zdravotnictví, sociální systém, infrastrukturu samozřejmě, ale i třeba školství a místa ve školách, ve školkách, ale to není jenom o tom Kolínu, to je prostě o celkovém třeba nastavení dotačních titulů na rozšiřování kapacit mateřských škol, základních škol a tak dále a je potřeba s tím pracovat, ale rozumím tomu, že to není zase problém pro celou Českou republiku, protože naopak třeba Moravskoslezský kraj, tam těch lidí neustále v posledních 20 letech ubývá.
1: Když bylo první kolo voleb, tak 5 kandidátů se tedy nedostalo do toho druhého kola. Domluvili jste se s někým na vaší podpoře, pane Kašpare?
2: Tak mě hned ten den večer vlastně podpořil pan starosta Poděbrad, pan Roman Šulc, který kandidoval za Občanskou demokratickou stranu, takže já mám podporu od pana Šulce.
1: A uvidíme, jestli od jeho voličů paní Brzobohatá.
3: Ne, mám od těch ostatních, co zůstali, kromě snad pana Sehnala. Jinak vlastně ano.
1: Tak pojďme k problémům v tom vašem regionu. Ve svém programu vy, pane Kašpare, říkáte, že budete bránit peníze pro obce, aby se nesnížil podíl z rozpočtového určení daní pro obce a kraje. On se někdo k něčemu takovému chystá?
2: No tak ono, řekněme, že ten podíl u krajů zejména, které pak jdou do financování například zdravotnictví, sociálních služeb, ale třeba Státního fondu dopravní infrastruktury, kde tam byly vždycky finanční prostředky, tak letos poprvé nejsou ve Státním fondu dopravní infrastruktury. To je pro Středočeský kraj výpadek zhruba 750 milionů, který nemá dneska na opravy silnic. A zároveň nám obce, a to vidíme celoplošně v České republice, přibývají některé agendy, ale stát nekompenzuje všechny peníze na ty přenášené agendy.
1: To znamená, ale z druhé strany, vy jste dostali víc peněz, protože začala platit novela rozpočtového určení daní, tuším od 1. ledna, kde je víc peněz pro obce a kraje,
2: no,
1: než bylo dřív.
2: Není to pravda. Není to pravda, protože ta novela sice převedla pedagogické pracovníky pro obce, ale ten výpočet u mnoha měst, ty obce na to naopak doplácejí dneska v tuhle chvíli. Takže to není pravda, že by bylo více peněz. A největší problém je v krajském rozpočtovém určení daní, kde se ten systém přes 20 let nezměnil. A bohužel u obcí, když vám přibude počet obyvatel, tak se vám zvýší počet peněz, protože to je peníze na obyvatele plus nějaké další, ale u krajů to tak není. Takže v kraji, kde přibylo skoro 300 tisíc obyvatel, ten počet, objem prostředků, procento, kde je to 13,77% ze všech krajů, tak se nezvýšil ani o korunu za poslední.
1: Ale tam záleží na tom, aby se dohodli kraje, jak jinak to přepočítat.
2: Ne, určitě ne. Určitě
1: a kdo by to měl určit?
2: No samozřejmě ten, kdo je gesčně zodpovědný za ten zákon, a to je ministerstvo financí, nikoli v kraje. Hmm. Pokud chcete rozdělat jeden balík, tak přeci nemůžete říct některým, kterým chcete ubrat, aby se dohodli.
1: Takže vám nevyhovuje to, že premiér Babiš řekl, že se mají kraje dohodnout, jak to chtějí.
2: Ne, to je alibismus, ale musím říct, že byl stejný alibismus i za minulé vlády, tedy to přiznávám. A vždycky je to házení to na kraje. Když máte stejný koláč a někomu se má ubrat, někomu přidat, tak samozřejmě víte, že se nedohodnou. Hmm. Ale gestně to má být pod ministerstvem financí a to by mělo samozřejmě rozhodnout nikoli v kraje.
1: Paní Brze Bohatá, měli by se domluvit kraje na tom, jak přerozdělovat peníze z rozpočtového určení daní, nebo by to měl určit stát?
3: Za mě by se měli domluvit kraje, ale myslím si, že tam ještě jedna jediná věc, která je dost důležitá, že vlastně v těch obcích v tom Středočeském kraji, že je spoustu lidí, ale spoustu jich má trvalé bydliště v Praze. To znamená, že ty obce nedostávají finance vlastně na ty lidi, co tam jsou, ale mají trvalé bydliště, protože jsou někde jinde, aby třeba měli lepší zdravotní péči, že jo? Takže to je taky velký problém.
1: Jak se ale mohou kraje domluvit, když samozřejmě někomu by tím peníze ubyly? Neměl by potom stát dorovnat, aby tedy nikomu peníze neubyly, aby mohl fungovat ten nový výpočet?
3: Nevím, co na to říct. Nevím, opravdu nevím, co na to odpovědět.
1: No, jestli byste byla proto, aby, pokud se tedy kraje domluví, tak aby od státu dostali peníze navíc, aby tedy nikomu neubyly finance.
3: Asi by to bylo spravedlivé.
1: Mm-hmm. Ještě k tématu peněz pro obce. Jste proto nechat peníze tam, kde se reálně vyprodukují? Mm-hmm. A nebo je skrz státní mechanismus třeba více přerozdělovat do chudších regionů? Protože takové úvahy tu byly, paní Brzo Bohatá.
3: Je to můj osobní názor. Myslím si, že by měli zůstat tam, odkud se, jak vy říkáte, vyprodukují.
1: Takže například úvahy premiéra Babiše, že by třeba Praha mohla dostávat méně peněz, nezdílíte?
3: Myslím si, že to byla jenom úvaha a že to není úplně jako na pořadu dne.
1: Pane Kašpare, jak vy vidíte peníze pro obce? Přerozdělovat nějakým mechanismem do těch chudších regionů, nebo by měli zůstat tam, kde?
2: Tak já souhlasím s tím, že bychom chudším regionům měli pomáhat, ale na to existují i různé fondy transformace spravedlivé a tak dále. Na druhou stranu, tam v tom rozpočtovém určení daní v tom zákonu, teď jsme to možná trošku složité pro posluchače, ale chybí motivační složka. A to tam fakt chybí, ale od začátku, jak pro obce, tak pro kraje. To znamená, že když třeba jste obec, která se snaží přilákat investory a firmy, které opravdu jsou produktivní, mají vysokou přidanou hodnotu, vydělávají peníze, tak ale ty daně jdou do toho společného balíku a pak tím procentem jdou té obci. To znamená, není tam ani část, já neříkám celá, ale nějaké procento, které by třeba mělo zůstávat za to, že ta municipalita je prostě aktivní a snaží se přilákat podnikatele a tím pádem třeba i pracovní místa. Tak dále.
1: Vy jste mluvil už o tom, že chcete prosazovat víc peněz na opravy silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Kritizoval jste, že tam ty peníze nejsou. Tak jak to chcete změnit, když Senát neschvaluje rozpočet?
2: No tak samozřejmě vím, že Senát neschvaluje rozpočet, ale minimálně si myslím, že ti zástupci, kteří mají zkušenosti s komunální politikou a jejich poměrně dost už Senátu v tuhletu chvíli, bývalých třeba starostů, stávajících starostů, tak by měli ta témata otevírat. Myslím si, že Senát a senátor má poměrně silný hlas v České republice, zastupuje jako sám jediný na rozdíl od poslance celý region, ten náš má třeba 200 tisíc obyvatel a myslím si, že by měl otevírat ta témata, že v rozpočtu poprvé opravdu historii chybí veškeré peníze na Státní fond dopravní infrastruktury. A třeba Středočeský kraj má síť silnic, která je nejdelší ze všech krajů, 8,5 tisíce kilometrů, a když vám chybí 3/4 miliardy, které jste tam každý rok předtím měli, tak to samozřejmě potom dopadá na ty lidi zprostředkovaně tím, že musíte omezit něco jiného.
1: Paní Brzo Bohatá, měl nebo neměl by stát dát nakonec nějaké peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd krajům a obcím?
3: Těžko říct, asi možná měl.
1: Ovšem Národní ekonomická rada vlády upozorňuje, že obce a kraje mají na bankovních účtech stovky miliard, které tam leží, tak proč část z nich nepoužít třeba právě na opravy místních silnic?
3: Víte, co to je těžké? Já si myslím, že třeba zrovna v Praze jsou ty finance docela velké, ale asi mají vlastně vládnoucí nebo politici, co vládnou Praze nebo co budou vládnout, tak asi přesně ví, kam ty finance půjdou, že už jsem si říkala, to bude na metro, na nějakou filharmonii, takže
1: každé obce na něco šetří, asi
3: pravděpodobně. Přesně tak. A neznamená, že když člověk šetří, že by se mu to potom mělo vzít, že to je trošku nespravedlivý.
1: Pane Kašpare, neměli by část těch ušetřených peněz jít třeba právě na silnice druhých a třetích tříd?
2: No, neměli, protože silnice druhých a třetích tříd ze zákona jsou v gesci krajů a v gesci měst a obcí.
1: Taky kraje mají něco ušetřeno.
2: Jsou místní komunikace, zdaleka ne tolik jako obce. A tady souhlasím s paní Brzobohatou, že třeba velká část těch zůstatků je právě Prahy, právě třeba na metro a na velké infrastrukturní investice, ale zároveň velká část je třeba u těch malých obcí a u těch malých obcích opravdu, a to já rozumím naprosto těm starostům, že si šetří třeba na školku nebo na tělocvičnu nebo na nové hřiště a prostě nejdou do toho rizika, že by tu obec zadlužili, a opravdu si několik let šetří na smysluplné investice, takže si myslím, že by na to neměli doplácet, a tohle to vlastně se k tomu zavázal stát, když zřídil kraj už od začátku, že na to nějaké finanční prostředky dávat bude, a dneska bohužel nedává, já si myslím fakt, že to je chyba.
0: Volby 2026, senátní duel.
1: Oba ve svých programech zmiňujete zdravotnictví. Paní Brzo Bohatá, vy chcete podporovat kroky, které přivedou lékaře do menších měst a obcí a udrží tam ordinace, které dnes končí často bez nástupce. Tak co pro to můžete udělat jako senátorka?
3: No, protože jsem teda z hnutí ANO, které vlastně vládne, a mám i zkušenosti vlastně z velké politiky, z parlamentu, kde jsou vlastně zákonodárci, a mám výborné vztahy vlastně s vládou, tak myslím si, že bych měla blíž s komunikací třeba k Adamu Vojtěchovi, ministru pro zdravotnictví, a vlastně už za jeho éry před minulým volebním období se otevřelo víc vlastně...
1: Rezidenčních míst?
3: Myslím víc míst jako na vysokých školách, a teď vlastně se teprve sklízí ovoce až po těch 6 letech, až ti medici vystudují, takže teď už třeba to začne být lepší, a potom si myslím, že je velký problém, aby starostové těch měst udělali nějaké svazkové obce, aby se domluvili, aby třeba 5-6 obcí mělo jednoho lékaře, protože myslím si, že to je dělaný tak jako nerovnoměrně.
1: Proč se, pane Kašpare, nedaří dostávat lékaře do menších obcí? Kde vidíte ten problém?
2: Tak třeba v případě Kolína a Kolínska je největší problém to, že někteří lékaři pracují v Praze, v těch fakultních nemocnicích, kde prostě těch chvíli to hodnocení je výrazně lepší. A tak i sestry. Jo? Já jsem se bavil třeba s panem ředitelem Kolínské nemocnice, tak v některých fakultních nemocnicích v Praze mají sestry až o 40% až 50% vyšší mzdu, což samozřejmě vzhledem k tomu, že vlakem to je 35 minut například z Kolína, tak je pro ně nějakým způsobem motivující. A ono to pak vychází z toho celého systému, který v České republice už dlouhodobě, ale máme nastaven, že fakultní nemocnice prostě za některé výkony mají výrazně více peněz než třeba nemocnice krajské nebo nemocnice městské.
1: To znamená, že by se to podle vás mělo třeba nějak srovnat?
2: Neříkám, že úplně srovnat, protože fakultní nemocnice samozřejmě zajišťují i jiné spektrum péče a vysoce specializované výkony, ale na druhou stranu nějak zohledňovat ano, protože pak ten problém nikdy nevyřešíme. Pokud z Kolína jedete do Prahy 30 minut vlakem a máte o 50% vyšší mzdu, no tak prostě logicky samozřejmě je to motivace.
1: Paní Brzo Bohatá, jak by měla fungovat to srovnání mezi okresními a třeba fakultními nemocnicemi v Praze? Měla by tam být nějaké srovnání těch platů?
3: Víte, co to je těžký, protože, jak říkal tady kolega, že vlastně ty specializované výkony se mají dělat jenom na určitých místech, nemá cenu, aby prostě každá nemocnice operovala rakovinu slinivky, když třeba v jedné nemocnici by to bylo jednou měsíčně a někde se to bude dělat vlastně denodenně, takže i tam si myslím, že jsou kvalitnější lékaři a myslím si, že i ta odměna by měla být vyšší, ale to nám samozřejmě ukazuje to, že vlastně pak sednete na vlak a jedete do Prahy a máte potom vyšší mzdu. No je to těžký, je to složitý.
1: Když jste zmínila tu vysoce specializovanou péči, tak ministerstvo zdravotnictví pokračuje v její centralizaci. Znamená to, že s tímhle plánem vy souhlasíte?
3: Určitě s tím souhlasím, ano.
1: Vy jste, tuším, ten plán trochu kritizoval, v čem je podle vás problém?
2: Ano, tak já jsem se o tom bavil tak, jak třeba Kolínská nemocnice je největší krajská nemocnice Středočeského kraje s panem ředitelem. Řešili jsme to i třeba s náměstkem hejtmanky Středočeského kraje pro zdravotnictví panem Pavlíkem a názor je takový, že a tady já souhlasím s paní kolegyní Brzobohatou, že třeba specializované operace slinivky jednoznačně
1: onkologické operace,
2: no určitě, tak ten člověk samozřejmě si ně může dojet do Prahy a tak dále. Ale to spektrum, které by se mělo centralizovat, je poměrně široké. Mělo by se zúžit, protože i nemocnice říkají, a Kolínská nemocnice třeba například obzvlášť, že pokud přijde o to, co je navrženo, všechny tyhle ty zákroky, které tam jsou, tak to pro ně znamená obrovský finanční mínus a je to pro ně prostě neudržitelná situace. A přitom například některé oddělení mají více výkonů, než mají některé fakultní pražské nemocnice.
1: Je paní Brzobohatá podle vás to spektrum těch výkonů, které se mají centralizovat, příliš široké, nebo tak, jak je navrhované, v pořádku?
3: Ano, určitě souhlasím.
1: Takže i tady se shodnete, ať z jiných stran.
3: V podstatě shodneme ve všem.
1: Tak pojďme k dalšímu problému. Kolín řeší situaci, nebo problém v okolí vlakového autobusového nádraží. Jsou tam bezdomovci, jsou tam problémy spojené s užíváním drog a lidé se tam necítí bezpečně. Před týdnem mluvil premiér Babiš ano, o tom, že by lidi bezdomova pozbíral, odvedl je do nějaké prázdné státní budovy, dostali by podle jeho slov jídlo, ale museli by pracovat. Tady se s předsedou strany na tom řešení shodnete?
3: Víte, co je to velice složitý. Já jsem se naštěstí s tímto nikdy nepotkala, ale věřím, že je strašně lehký se stát prostě bezdomovcem. Stačí jedna platba třeba za, nevím, za něco a naroste vám prostě tisíckrát, jo, a u nás ti exekutoři, moc tomu nerozumím, ale vím třeba od přátel, že ty dluhy vám nerostou obrovsky. A pak, když se třeba člověk ještě rozvádí a najednou zůstane bez všeho a stane se bezdomovcem a může to být prostě, jak tady sedíme my tři, doufám, že se nám to nestane, ale jako stát by se mohlo, takže věřím, že do toho se vlastně člověk dostane, aniž by chtěl.
1: A má to takhle jednoduché řešení?
3: Nevím, jestli to má úplně takhle jednoduché řešení, ale určitě by se jim měla dát nějaká šance, nějaké třeba finance. Viděla jsem nějaký průzkum, že část bezdomovců dostalo nějakou sumu a oni prostě zaplatili, co potřebovali, zaplatili si jídlo, zaplatili si bydlení a začali normálně fungovat. Myslím si, že to startovací čára prostě by měla pro ně být, nevím, jestli úplně pro všechny, ale měla by být určitě příznivější.
1: Pane Kašpare, vy se s tím jako starosta potkáváte, to je mi jasné, já teď nechci úplně řešení starosty, ale jak by mohl pomoci Senát nebo stát s tím řešením bezdomovectví?
2: Souhlasím s tím, že je to samozřejmě složitá otázka, protože někteří lidé tam jsou samozřejmě a řada z nich nedobrovolně, někteří ale třeba chtějí, a to víme prostě i od pracovníků v sociálních službách, zůstat takhle na ulici, třeba například u toho Kolína. Je taky problém v tom, že jste na hlavním koridoru a velká část těch lidí bezdomova, kteří tam jsou, dokonce až 80% podle policie, nejsou kolíňáci, protože prostě jedou třeba vlakem bez jízdenky, vyhodí je na první stanici a to je samozřejmě Kolínu těch rychlíků, jak z Pardubic, tak z Prahy, takže to je samozřejmě složité. Ta motivace je jednoznačně, ale o tom se bavíme už od roku 89 a zatím nikdo úplně jako funkční systém tady nevymyslel v České republice.
1: Je to tak. Vy oba budete, ale pokud se stanete senátorem nebo senátorkou, hlasovat o zákonech, které se netýkají jen vašeho obvodu, tak zeptám se jen rychle. Zvedli byste ruku pro to, aby český stát spolufinancoval nákup zbraní pro Ukrajinu, což se teď neděje?
3: Víte co, já jsem žena, už jsem to říkala i včera, jsem maminka vlastně syna a určitě bych si nepřála válku. Já s tím absolutně nesouhlasím. Já si myslím, že by se to mělo řešit všechno nějakou diplomatickou formou. Já vím, že to není jednoduchý, ale měli by se všichni víc snažit. Já prostě nechápu, proč válka na Ukrajině trvá už 4 roky. Prostě je to nadmíru mého chápání.
1: pane Kašpare?
2: Já se rozumím a souhlasím, kdyby to šlo diplomatickou cestou, bylo by to ideální, ale prostě válku tu máme, máme ji těsně za hranicemi Evropské unie od ruského agresora a já jsem určitě proto, abychom podporovali obranné systémy pro Ukrajinu. Určitě nemluvím o útočných, ale obranné systémy proti agresorovi, který napadl zemi, mnohem menší zemi, tak jsem určitě pro podporu.
1: To byl senátní duel v obvodu Kolín se starostou Kolína Michalem Kašparem za STAN a manažerkou neziskových organizací a bývalou poslankyní Andreou Brzobohatou z ANO. Já děkuji za účast a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Taky děkuji moc za pozvání.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. U mikrofonu byla Věra Štechrová.
0: Volby 2026. Senátní duel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. Dokumenty pro stavební povolení na středočeskou část dálnice D3 chtějí silničáři získat příští rok. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek. A to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
2: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
1: Podle Svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká. Ve středních Čechách pokračují přípravy středočeské části dálnice D3. Všechny dokumenty nutné pro stavební povolení chce ředitelství silnic a dálnic získat příští rok s tím, že plánuje pokračovat i ve výkupu pozemků. Teď jich mají vykoupených víc než polovinu. V jaké fázi přípravy je stavba aktuálně, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Připravujeme inženýrskou činnost pro to, abychom dokázali podat žádosti o povolení stavby s tím, že na ty úseky jižně od Václavy do Benešova 304, 305, 1 jsou i vydané územní rozhodnutí, bohužel nepravomocná, protože byly napadnuty a aktuálně se zjišťuje její právní moc.
1: Přibližně 58 kilometrů dlouhý úsek od pražského okruhu Pomezno má stát více než 70 miliard korun. Stavět chtějí silničáři začít nejpozději v roce 2029. Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
4: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až jasno, ráno se místy můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. K večeru pak bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na 15. kilometru směrem na Brno je neprůjezdný jízdní pruh pro pomalá vozidla. Je tam hlášený požár kamionu. Na dálnici D10 na 24. kilometru směrem na Turnov došlo k nehodě nákladního auta s osobním. A na silnici 16 u Hořína na Mělnicku se střetla dvě osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
5: Hezký večer i ve čtvrtek.
0: Středočeský večer.
5: Za chvíli si poslechnete, jak zmizela nejvyšší stavba v Česku. Připomeneme si krále fejetonů a pozveme vás na ekoden i světelné instalace. To vše s písničkami, které nestárnou, od Kateřiny Marie Tiché, Krištofa, Jelena a Jany Kiršner.

0: Posloucháte Středočeský večer na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Česko přišlo o svou nejvyšší stavbu. Dva stožáry liblického vysílače u Českého Brodu na Kolínsku dnes demoliční firma odstřelila. Spadlou konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet.
1: Docela je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
2: Říká na výbuch paní Barbora, která sem s dětmi přijela z nedalekého Kostelce nad Černými lesy.
1: Narodili jsme se tady, nebo teda já, manžel taky, a prostě je to pro nás dominanta celý život. Když jsme se od někdy vždycky vraceli, tak prostě to pro nás bylo taková značka, že už jsme doma, tak je to taková srdcovka. No.
2: Rozloučit se s vysílači přijeli i lidé z větší dálky, například pan Matěj z Prahy.
3: Zajímá nás to, protože často, když jsem jezdil kolem Brodu, tak jsem viděl tady tu dominantu Českého Brodu, a když takhle jde dolů, tak je důležitý se na to podívat a rozloučit se s ním.
2: Na poli přes silnici od vysílačů si postavil fotoaparát se stativem, aby si odstřel mohl natočit.
3: 100% mám tady foťák, aspoň nějaká památka na to.
2: Výbušnina odstřelila 8 kotvících lan, oba vysílače se potom během 10 vteřin zřítili k zemi, říká střelmistr Petr Mikula.
4: Šlo to naprosto přesně podle plánu, ty stožáry. Bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo. Jedno lano se ponechalo, aby táhlo ten stožár k zemi, a on se proto takhle skládal jako skládací metr.
2: Jedinou komplikací byli přihlížející lidé. Několik z nich se podle něj snažilo dostat do perimetru odstřelu.
4: Stále jsme to sledovali termovizí, protože od rána nám sem lezly křovím různý existence s foťákama, co se chtěli někde schovat nebo si na něco vylíst, ale zvládli jsme to.
2: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet.
4: Teď si to převzala firma. Tam běhá asi 5 jich a už plánujou a už sem strkají bagry.
2: Vysílač od loňského roku nikdo nepoužíval a jeho oprava by stála přes 170 milionů korun. Proto ho majitel nechal odstřelit. Z Liblic Alena Junová, Český rozhlas.
5: Středočeský večer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu střední Čechy teď jedna vzpomínka. Ve svém žánru si vydobil tak přesvědčivou pozici, že byl nazýván králem fejetonů. Ve věku 83 let zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Dlouhá léta působil i v Českém rozhlase, mimo jiné jako moderátor nedělního ranního vysílání na Dvojce. První fejeton napsal v 16 letech. Za svůj život vytvořil přes 3000 humorných textů, které založil na nadsázce a slovních hříčkách.
1: Když se učíme cizímu jazyku, je samozřejmé, že musíme zvládnout i jeho slovíčka. V dětském věku je vysvětlitelné, že těm slovům říkáme takto zdrobněle, jenže i dospělí lidé je při svém biflování jazyku označují úplně stejně.
2: Například ve fejetonu Slovíčka se Rudolf Křesťan zamýšlel nad tím, proč i dospělí používají tento zdrobnělý termín. Králem fejetonu Rudolfa Křesťana nazval Marek Eben.
3: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
2: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
3: Já jsem měl to štěstí, že jsem někdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
2: Celý život kolem sebe hledal úžas a o svém úžasu dokázal i psát. Zároveň vždy vycházel z tvrdých faktů.
3: Fakta já miluji, protože a v tom je ve mně natrvalo novinář, si myslím, že skutečnost vytváří děje, které snad nebyl schopen popsat ani William Shakespeare.
2: Rudolf Křesťan vystudoval žurnalistiku a mezi lety 1964 a 1992 působil jako redaktor časopisu Mladý svět. Tam se s ním potkal i publicista Radek Jón.
4: Přiřadili mě pod Rudu Křesťana a on vedl reportéry, obalil mě takovým pocitem bezpečí, jakože mě udrží v Mladém světě, ale současně byl hrozně přísný.
2: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor tříhodinového nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i moderátor Aleš Cibulka.
5: Každý pátek Ruda přicházel do pořadu Host do domu a každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola. U těch jeho fejetonů byl vždycky fascinující ten nápad, nějaký přesah, na který on přišel, který zobecnil a z čeho si dokázal udělat legraci.
2: Aleš Cibulka vzpomíná, že když Rudolf Křesťan své fejetony načítal, byl přitom mírně nervózní.
5: On si sundal boty, četl ten svůj fejeton a u toho šoupal nohama, že do mikrofonu to nebylo slyšet, ale já si vzpomínám, že když to bylo poprvé, tak jsem se díval, co se to děje v tom studiu, až pak jsem zjistil, že šoupe nohama.
2: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal

0: Dostal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Denisa Hergeslová přichází do našeho středočeského večera s pozvánkami na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Třeba na Ekoden na Kladně, který letos zve k objevování divočiny ve městě. V pátek 16. října můžete s nejmenšími dětmi vyrazit na smyslové hraní s přírodninami, a to od 15 do 17 hodin v expozici Krtek na Kladenském zámku. Večer pak od 18 hodin nabídne kino Sokol promítání přírodovědného filmu Planeta Česko, po kterém následuje beseda s jedním z jeho tvůrců. Ekoden se koná taky v sobotu a v neděli. Podrobnosti o akci najdete na webu Kladenského naučného střediska ekologické výchovy. Prahu opět rozzáří světelné instalace a digitální umění. Hlavní město nabízí už po 14. Signal Festival. Až do neděle tu můžete vidět 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Letošním tématem jsou sny a vize. Festivalová díla se rozsvítí každý večer v 7 hodin a k vidění budou až do půlnoci. Mladoboleslavská galerie Podvěží zve na dvoudenní výstavu živých hub, které pro tuto příležitost nazbírá v okolí Mladé Boleslavy amatérský mykolog a znalec Stanislav Tutka. Návštěvníkům představí jednotlivé druhy a nabídne zasvěcený komentář, díky kterému můžete lépe poznat pestrost zdejších lesů. Výstava začíná v pátek ve 13 hodin a pokračuje taky v sobotu, kdy ji můžete navštívit až do 17 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Pěkný večer a mějte se dobře.
1: Středočeský večer.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886? Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý názor.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Příbrami se 4 uskupení dohodla na společné koalici. Praha 12 chce posílit opatření proti závislostem. V příštích letech dá na preventivní programy více než 20 milionů korun. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 19 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Příbrami spolu chtějí vládnout spojenci Příbram z dola, šance pro Příbram, naše Česko a Příbramáci pro Příbram. V 25 členém zastupitelstvu mají dohromady těsnou většinu 13 mandátů. Doteď v Příbrami vládlo ANO z ODS. Novou starostkou se má podle dohody stát Markéta Škodová, lídrině kandidátky Hnutí spojenci.
2: V tom memorandu jsme se dohodli na tom, že naše další kroky budou směřovat k formulaci a následně také podpisu koaliční smlouvy a samozřejmě také k sepsání programového prohlášení případné budoucí koalice.
0: Ve vedení Kolína zůstanou uskupení Změna pro Kolín, Volba pro Kolín a Kolíňáci. Dnes se na tom dohodli lídři všech tří subjektů. Koaliční smlouvu chtějí podepsat příští týden. Volby vyhrála Změna pro Kolín se ziskem 15 mandátů ze 27. Pokračuje její lídr a dosavadní starosta Michael Kašpar.
3: Chceme pokračovat v koalici, která tady už funguje vlastně několik volebních období a kdy jsme se stejnými partnery, to znamená s Volbou pro Kolín a s Kolíňáky, vytvořili koalici, o které si myslíme, že funguje. A chceme, aby ta kontinuita pokračovala.
0: Do kolínského zastupitelstva se dostalo taky hnutí ANO se 6 mandáty a uskupení Budoucnost pro Kolín se 3 křesly. Nový protidrogový plán na příští 4 roky schválila Praha 12. V posledních letech se podle radnice zvýšil počet lidí závislých na alkoholu, kratomu, THC a podobných výrobcích. Radnice proto chce posílit terénní sociální práci i preventivní opatření. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové radnice každý rok na program vyčlení více než 5 milionů korun.
4: Primární prevenci podporujeme dlouhodobě, ale v souvislosti s novými trendy návykových látek vnímáme potřebu zacílit prevenci i na tyto nové produkty, které jsou snadno dostupné dětem nejen druhého, ale i prvního stupně základních škol.
0: Ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno, ráno se místy můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. K večeru pak bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 pojedete v koloně od dálnice D5 za Ořech 15 minut. Na D11 jeďte opatrně na 30. kilometru ve směru na Jaroměř. Na vozovce tam překáží nějaký předmět. A opatrně taky na dálnici D10 na 40. kilometru směrem na Prahu. Tam překáží jízdní kolo. Na D8 na kilometru 2,5 směrem do Prahy stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V televizních reklamách si často všímám chyb, když jsou tam i titulky, že tam je nahrazeno krátké i za dlouhé i. Přitom tam má být to krátké i. Děláme ty chyby velmi často. A pravděpodobně ty reklamy vůbec neprocházejí korekturou, když tam je takováhle triviální chyba. Tím narážím třeba na takový balící vánoční papír, protože on opravdu není balící s dlouhým i, ale balící. Nebo takový hasicí přístroj je s krátkým i hasicí. A hasící je, až když ho vezmeme, když hasíme požár.
2: Ano, a to jsme hasící my a ne ten přístroj. Přesně. To jste vystihl jednu z častých chyb a ono by nevadilo, kdyby se to tam střídalo nebo bylo chybně, z kontextu pochopíme, o co jde. Ale striktně vzato jde o významový rozdíl, který jste velmi srozumitelně popsal. A když to řekneme trošku učeně, tak jde buď o přídavné jméno účelové, anebo dějové. Ten hasicí přístroj slouží k účelu hašení požáru a ta účelová přídavná jména tam mají zkrátka krátké i. No a pokud popisujeme děj, tak tam je to dlouhé i, to znamená, že je to opravdu významový rozdíl.
1: Takže hasicí jsme popsali, to balící, balící papír a balící s dlouhým, teď mě nenapadá žádná věta.
2: No určitě bylo před Vánoci mnoho rodičů balících dětem dárky.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty, a budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat. Takže bylo mi velkým potěšením. A za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný. Teda aspoň v jejich podání. Nevím, jak mojím, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
0: Publikum tleskalo. Byl to úspěch. Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo Štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou. A musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok, už máme narvaný prostě všechny víkendy a nejenom jako v romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu PUP, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6x, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to možný?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I tu máme v repertoáru.
0: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká úžasný muzikant, zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji.
2: Hej, čo

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího z Poděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Tak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit, tam můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějaký základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme přímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká spochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně míst, takže se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s náma podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty. Takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek z Oromava Keren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
3: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
2: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
4: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
2: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívratský řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
5: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Nosím černý brýle.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou súčasťou toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď se pozrím na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě z toho bol gól, takže 3-1, nemám rád Cristiana od té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně sundomní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se. Je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dělal do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, lebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprůměrný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě, a keď jsem si urobil nějakou klučku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástol až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamatám se, že mě hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástol. A vlastně ani nikdo mi nevěřil, že vyrástím, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástol, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem se trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rýpnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže v prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Někdo?
1: No, to Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozděleni, ale tak jak jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím tým... si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za nich chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedať, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Tak. Určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou záž zo strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, ako sa cíti? No, tak samozrejme cíti sa platov, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
0: Jak si to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to sa stalo?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký viac zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Čína je ruštině, co myslím, dost blízká a nemal jsem problém vůbec rusky.
1: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
0: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára a vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petr Žlán nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku u ťažkého supera, u majstra, u radujúceho na Lokomotiv Moskva, to bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohl jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi a postavil ma v Moskve zase vonku na Dynamu a to byl první zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0 jsme, 7 na to skončilo.
1: Ajajaj.
0: Já jsem po
1: zápase... Za který jste mohl?
0: No tak jako dostal jsem 7 gólov, no čo k tomu dodať. Hmm. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkli slzy. No a
1: chtěl jste domů?
0: Chtěl jsem domů. Hmm. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodnou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza. Takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcel vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejšia a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odjít, no ale hovorím, první rok nebyl nič moc z mojej strany.
1: No a kdy se to zlomilo?
0: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odjít, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytat, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
1: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
0: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
1: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
0: Ano, bez pochyby.
1: Kamil Čontopalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies. Prosím si, 2015, jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to lečí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartman, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proti Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou? Ani jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás z první ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bolo moc a úplně člověk nevie, čo so sebou. Skúšal som nejaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nejakým spôsobom osud ma dovedol na spek futbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano.
0: Trochu složitěji.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie strednej dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom futbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mladžinských tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku, viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte ten Barz v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale vy ho zavrhnete
0: jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer. Ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetry proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem, čo ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov? Poli ste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž i mi víč,

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovím různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, ale na Junová Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrømem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Kavalír, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Kavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavím.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Kavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Kavalír. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Kavalír. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládaly se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí. Pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Kavalír se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi, u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Kavalírová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Kavalírové. Z nich se dozvídáme, že František Kavalír to zpočátku vůbec neměl lehké, nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Někdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se 2 společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydrželi. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Poněvadž nemám Kanady.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta chuť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato chuť je nejstarší dochovaná chuť v Sázavě. První chuť, která byla postavena nedaleko od naší chutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato chuť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je Centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tavilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky. Jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak zbourali ten starý a udělali si nové, a právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě, nacházíme se v Arši Noemově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Bývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Petra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasímními podrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je sval.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Je zajímavý, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií, jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
3: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyšším umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na ochoz nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
2: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na hutic, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát. Nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom proužkovanou krychli.
2: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
2: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
4: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše. Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročit k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

Po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODS má v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých dráh proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3-bodovému zisku útočník Lukáš Radil.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní Divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365. Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vles mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě? Jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi. Já dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak odvzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pán buví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne, a že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle naprázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodil-li opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozklikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
4: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Puděla nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér!
4: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a tak Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják máme.

0: a ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s Maškou poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat, to není podflek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu a buď jako vodu, ty jsi abstinent, že se nestydíš, pitomče, a sloužíš pár facek.
1: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
0: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase se folonuju do kasáren.
1: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
2: Já bych něco pil,
1: povzdechl malý optimista. Kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
2: Volové jsme byli,
1: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
2: Já bych něco pil,
1: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
2: Pust nás domů, kolego, neblbni.
1: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
0: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
1: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl. Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
0: A co tady chcete?
1: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
0: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
1: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
0: A proč máme do svého bytu, co pak nejsem ve svém bytě?
1: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
0: No a jak jsem se sem dostal?
1: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
0: Já jsem na žádný návštěvě, nebyl, to se mýlíte.
1: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
0: Já vám upadnu.
1: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
0: Co si přejete?
1: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
0: Co jste zač?
1: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
0: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
1: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
0: Já vás, pane, neznám,
1: tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
0: Znáte vy o to kace? To jsem já. Já byl arcibiskupa.
1: Hulá.

0: Makal, drže se vrat průjezdu.
1: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
0: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
1: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam se modluje.
0: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se vopil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
1: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorpskomanda během 3 dnů, ale mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
0: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
1: No, měs, babišku, měs, to spíš k tvojbu,
0: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
2: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
0: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
1: Nenevej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
0: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimůžuje jedno oko?
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
2: čulí se, líbe kamarád.
1: Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších případech, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat, Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicích byl jen tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to... Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezálka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstant se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale, tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to jest?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mer.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
8: No dovolte. Jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: než... Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána... No snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud je o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení a potom volá

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být na blízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731-800-900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné. Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se. Nádech, výdech. A už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí. Odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji
0: neznala. No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: A srdíčku je pořád v těch těžkých chvílích, které teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuji a nikoho neponižuji. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům, tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně v angličtině zlato, tak prostě připínáme jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Romu Tacinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitář. Celý život byl sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého tatínek prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bysme nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednožil vyzal. On by měl víc jak 100. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden veliký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pozrak a to jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju ten do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, je byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si to začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak, opravdu operovali tam aj slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů, zrovna když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že...
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel, 62.
0: Povídal vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci, no, do situace koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho maminky, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, aby nás tady, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď s námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou největšími hrdiny ti, o kterých se nikde nepíše? Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z Pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jakou s nimi máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No... 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky. Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak. No,
0: to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, že vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nimi asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nimi zastavím.
0: Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. Je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují vzpomínky.
1: Já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: zastavím, no. Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: nemusí zachraňovat životy ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou? Jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím, zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co to tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to je hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super. Tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel sanitkou, já nevím, proč mě to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří. Tak večer jsem nešel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati, v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebrala si to, padí tohle, to jako do noce na telefonu. A pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali do víco všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže toho bylo dost.

0: A ináč, to je poslední takový zážitek. Ináč operaci mám záda dvakrát, třikrát po třetí, no to je jedno. Ale chodím, kvůli tomu jsou rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sová, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Mm-hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z té hryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úzrnitním, no, takže.
1: Mm-hmm. No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
0: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák, jeden je tady od Kyjova, druhý je z Prahy, takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle říkám, víte, no už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, plus pan doktor, jo, a jinak tady doktoři z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
1: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
0: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli strojírenský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, víte, strojírenský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostáváš omluvenku na pátek a jdem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chcou, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
1: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík. Na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě, vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady. Ano?
0: Ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho třetí občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím vzít rodný líst ještě.
1: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte Noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hrali jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rýmsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uvíjela, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z třetího poschodí, ten dům někdy v třetí poschodí neměl, měl dvě poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, ale už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám, ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudru Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak volám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme, nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám v krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano, takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před náma a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že ji sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za náma, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla ta Fordka tmavo-zelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijali, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi, já říkám mojí ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pár hned se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano. Takže, abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu. A já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Karton Alborek, a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíky, kanež terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti psi pomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování lidem, kteří se věnují kanisterapii. Určitě často přinášejí klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera a říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, a řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela se vdala a odstěhovala se do Pršného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádii, v televizi byla s tou lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího, jestli jsem rozuměla dobře.
1: Třetího,
0: řekněte,
1: ano.
0: Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor aj rodiny, ale prostě ten bez ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže.
0: A pomáhá také ostatním, tak to jste na ně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
1: Ano, děkuju moc krát, mějte se hezky, paní Babelčíková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci, a pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke ti domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je tak nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, jako v paměti, jako takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano, ale
1: sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr, jako jo, cvičitel mladýho, a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: To, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano, naslyšenou. Děkuji, dobrou noc.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty, 12:30. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říkal, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátný a on říká, jej, da, oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že, no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, ono úplně zůstalo stát v trnule, že, no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila?
1: Nevím, nic nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavili, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. Že a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už na

0: vytahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
1: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
0: No, takže to by bylo všechno a
1: děkujeme.
0: Mohou volat další, jako
1: udělám. Opatrujte se. Těším děkuju, se na další děkuju. Příběhy, kéž ale by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 3:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někde objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm napořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdem ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka, když lidi, co už nesou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt z něho, tak bych nevěděl, jak je to mě tato, když rodiče se rozešli a se mnou s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, to byla úžasná, jsem vždycky spával v náručí, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže. Klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste byl někde pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom
1: jako.
0: Dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někde, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, je můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. V podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo? Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšíří obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste opěvoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, která nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Že my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, aby to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi, no.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říct závěrem?
1: A jinak vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala, no. Jako moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší, no.
0: I vám,
1: hlavně, hlavně to zdravičko, dobré. Abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak, takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského Semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš, Jiřího Suchého, přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právem získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: paní Horlová
1: a vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně, ohromně vám to sluší. To váš vizážista, nebo vy sama, tu náušničku v nose. Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takový humor. Ale posaďte se přece, máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
0: Aneta Hniličková.
1: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
0: Já vím, paní Horlová. Přišla jsem...
1: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného jägermajstra, výborného.
0: Minerálku.
1: Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvíš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
0: Mě neurazíte, paní Horlová. Já prostě nepiju alkohol.
1: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka i vyjet.
0: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Horlová.
1: Jsem napjatá.
0: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
1: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
0: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvěd.
1: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
0: Paní Horlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
1: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
0: Paní Horlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
1: Prosím?
0: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
1: A tak?
0: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
1: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
0: Ano, přesně tak.
1: Tak tomu říkám chlapský přístup.
0: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
1: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
0: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
1: Jak?
0: Prosím?
1: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
0: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička A on je můj myšák.
1: Prostomilé, skutečně půvabné myšičky moje.
0: To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
1: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
0: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
1: Ne.
0: Nevšimla jste si?
1: Ne.
0: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
1: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro. Ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
0: Voliéro?
1: Ano, voliéro.
0: To jako...
1: Ne jako, to bylo realistické označení.
0: To si teda nedovedu vůbec představit.
1: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
0: No, nechme toho, paní Hodlová. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
1: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
0: Myslíte to vážně?
1: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá, nedá.
0: Takže vy opravdu... A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
1: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
0: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
1: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
0: Prosím.
1: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
0: Notýsek?
1: Bude toho víc. Máte tušku?
0: Nemám papír.
1: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem hodla měla zpátky.
0: Květa? Jaká Květa?
1: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on hodl... Dovede být vděčný. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec. On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
0: Co? Jaké panenky?
1: S tím se vám hodl nesvěřil. S tím se vám nesvěřil, Anetko. Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
0: Prosím vás.
1: No, mně to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
0: Ale to...
1: A divím se, že vám to ještě neřek. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
0: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co by tím chcete namluvit?
1: To je další věc, kterou musíte hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
0: Chcete
1: to mám říct? Jo?
0: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
1: To vám taky neřek.
0: Během vašeho manželství?
1: To vám taky neřek, Vy jste v pořadí 36. Ne, počkejte, promiňte, 37. 36. byla Monika třetí.
0: Třetí?
1: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
0: A prosím vás.
1: No to víte, holčičko, je to pěkný mužský. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
0: No dobře.
1: Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
0: No já...
1: No zrovna včera.
0: Počkejte, on přece...
1: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
0: No, to nevím,
1: vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
0: Promiňte, já ani nevím,
1: no,
0: že
1: to
0: jsem...
1: nic, no to vám z rozčílení vyschlo, vidíte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
2: Je, podívejte se, ty chlapi, ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
0: No, podívejte se, paní Hodlová, je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
2: Ale to
0: jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
1: Jistě.
0: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
1: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
0: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
1: Jak chcete?
0: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
1: Takhle si ovšem hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl hodl váš první.
0: Co je vám potom?
1: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano.
0: Vy jste ale cynická.
1: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi hodl vrátí jako vždycky. A to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
0: No.
1: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že bysme byli tak okouzlující. Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a půjdou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou? Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
0: To jsou moji bodyguardi.
1: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
0: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
1: Ne.
0: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
1: On mě zná.
0: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
1: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No řekněte, řekněte slečno Hniličko. No. No, on si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No řekněte, Anetko, no řekněte.
0: Víte, že no. Jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
2: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, abychom si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
0: Mejdánek?
1: Co?
0: Já nevím. Jak mi to víno stouplo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
2: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
0: Jo.
2: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
0: No, jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
2: Jo, ty jeho panenky i s kraječkama.
0: Jo.
2: Mám na ty tvoje bodíky kývnout já nebo ty sama?
0: Já a sama.

0: hýbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let

Páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ

že ať se štěstí točí zády k nám. Já stále mám tě ráda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte. Šumín Šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, štrošně mě ždržuješ. Musím rozfoukat čemínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šereda, šeredna, voušata. Bratříčci, větříčci, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím. Žabloudil jsem. Honil jsem šeš brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko. Kdybys nelez po střechák, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš, vítr, cloumák nebo fujavec? Že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťou chlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejšem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš komíníka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem Šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého šimně už moural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemračte, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji lístkům jarní bříži.
4: Opovaž se! Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň!
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív se ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Bude se ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždá se ti o té šlečně, co vyhlíží támhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a šladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albinku.
3: Na, vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: No konec ti ještě uvěřím. Kluk

0: myšlenek.
1: Slíbilš mi šťastný koneč a zatím se mnošíš jenže mé těžkosti. Pořád se mračí ta tvá bílá šlečna.
0: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ně moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ně udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
1: Taky pušť z hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat habaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
0: Mám rád albínku.
1: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i ze šrče.
0: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
1: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nešpravedlivý hněv je ta největší věc, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nič nešvedem.
0: A kdo je švištivec?
1: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když žafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
0: On je tady.
1: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
0: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
1: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
2: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
3: Tak kde to je?
1: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
3: Vy šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
1: Pořadil Bernardína. Ty jsi ale nešika. A taky jsi polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čem že teď budu houpat?
3: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
1: Ne, nech ho štát! Tiši, ale kožišvět, šlíbilš mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šlečně a hned až půjdeš špát.
3: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
1: Cože šlíbí, to se má dodržet. Počkej, až žaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. uletím ti.
3: Větr!

Dovol slovo, slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky, jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda
2: Pavla Jurkoviče.
1: Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná. No,
2: a je skoro lidová.
3: No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky třeba. Modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbu dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: S Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem od někud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: toho českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.